0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
0: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB Plus a na podcastech. Holding back, talking here with you and all the things that you've been through. Remember what we had, too casual for me to ever ask. Feeling like we're oversharing stone. Is it hidden when you get enough alone?

0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

0: byla jen tečka na nočním nebi.
1: Reklama.
2: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka?
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

0: prostě panáku blbec,
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne
1: rům. Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

0: Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
3: Přijďte si na výročí vzniku republiky prohlédnout běžně nepřístupné prostory hlavního města Prahy.
4: 28. října vás zveme na den otevřených dveří rezidence primátora.
3: Nové radnice.
4: A škodových salonků.
3: Nově na vás čekají komentované prohlídky Nové radnice.
4: A pro velký úspěch prodloužená výstava k 90. výročí narození Václava Havla, včetně světelné instalace.
3: A nezapomeňte, na všechny komentované prohlídky je nutná online rezervace. Více na praha.eu.
4: Vaše hlavní město Praha.
5: Zdar, tak co včera?
6: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
5: A přes co máš televizi?
6: No normálně, přes anténu.
5: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
6: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
5: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
7: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
8: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
9: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
8: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
10: Zatočte se spadaným listím. Široké hrábě Fiskars Solid XL v obi jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv s obi.
11: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, dobré ráno vám přeje Ondřej Bambas. Teď nám dozněly skladby od Jane Remover, Jojiho, a teď už posloucháme Generation, povedená deska, na které najdete také hit Storm 2 s Young Leanem a už možná i kultovním videoklipem. Tohle je ale track Storm 1.

0: 18. října District Prague. Vstupenky v síti Go Out. James Level, Uncle, 3 hodiny, jeden výjimečný večer.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
3: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava po 30. Výjimečné dokumenty z Česka i ze světa. Portrét Radky Dynamarkové, život průkopnice queer filmu Barbary Hammer, útok na Salmana Rushdieho, Louis Buñuel a Frederick Weissman v sekci filmy, které změnily svět. A inspirační fórum, humor, mapy, korupce a změna. A navrch hudba a program pro děti a dospívající. Od 23. října do 1. listopadu v Jihlavě a poté online. Přijďte myslet filmem. Mediálním partnerem festivalu je Rádio 1.
4: Hledáš autodíly? S Allegro je to brnkačka. Stačí zadat VIN-kód a náš vyhledávač ti ukáže součástky, pneumatiky i disky přesně pro tvoje auto. Porovnej nabídky a vyber si tu nejvýhodnější. Když autodíly, tak Allegro.
5: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
6: Ale je to na
7: váš názor.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Galerie Rudolfinum uvádí poprvé v Evropě velkou společnou výstavu umělců z řad prvních národů Severní Ameriky. Jak reflektují své prožitky a zkušenosti? Tanya Lukin Linklater a Duane Linklater. Crested Majestan. Do 3. ledna 2027. Rozsáhlý doprovodný program na galerierudolfinum.cz.
10: Reklama na Radio 1.

zákeřný Matt Beringer společně s The National, Sufjanem Stevensem, Conversation 16, vzpomínka na High Violet album. Tady to je taky skladba z minulosti, poměrně už dávné, Clarinet Factory v předělávce od Hidden Orchestra, Five Steps na Rádiu 1.

Tohle je James Blake, Trying Times, jeho nejnovější album, se kterým vyrazil na turné dnes a zítra v Berlíně. Možná taky razíte. Vidět naživo tohohle umělce je vždycky zážitek. Pokud se vám to ještě nepoštěstilo, tak doporučuji zvážit nějakou ze zastávek, která se bohužel i tentokrát vyhne České republice na jeho aktuálním turné. Za chviličku taky Stevie Wonder, který je rovněž na turné po Evropě, připomíná 50 let od legendárního alba Songs in the Key of Life.

0: 21.
1: Kalifornská sluníčka Young the Giant míří do Prahy. Oslava alba Victory Garden. Oslava radikální empatie. 21. října v Roxy. Vstupenky na force.cz.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová kýta kilo za 59,90 a gambrinus desítka půl litru ve skle za 12,90 do 20. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Usnula?
4: Asi jo.
3: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
4: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Uber? Hrajs? V galaxii na jižáku.
7: Uber a Hrajs.
6: Každé představení je premiéra.
7: Hrají si?
6: Šíma?
7: Lu?
6: Slovák?
7: Nikl?
6: Uber a Hrajs.
8: Uvádí Minor od 18. října.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
10: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
11: Zbláznili jste se?
12: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
13: Color Factory se vrací na klubovou scénu. V pražské Roxy vystoupí 18. a 19. listopadu, na brněnské Flétě 25. listopadu. Unikátní koncertní návrat, na kterém zazní nejen ty největší hity filmu Šepter. 18. a 19. listopadu Roxy, 25. listopadu Fléda. Předprodej go out.
14: Reklama na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1. Poslechněte si novinky tohoto týdne v Hitparádě Rádia 1. Švédskou postmetalovou kapelu Cult of Luna si asi do hitparády nasazujeme poprvé. Track s názvem A Way Back je druhým singlem z jejich 10. alba, které vychází 6. listopadu. Novinkou druhou je skvělá píseň s názvem Spilled Milk od britské písničkářky Kate Nash. Jednou z klíčových postav grimeové scény je Skepta. Ten si ve skladbě Innocent Smile pozval Suggsy, což je zpěvák skupiny Madness, a také Chase & Status. Do hitparády nasazujeme po nějaké době britsko-norskou spolupráci. Tomora, neboli Tom Rowland z Chemical Brothers a norská zpěvačka a producentka Aurora. Celebration. A na závěr si představíme londýnský solový projekt Eleni Tonry, zpěvačky kapely Daughter, který se jmenuje X-Ree. Skladba Radio Station nám novinky uzavře. Při vylosování hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert britské hudebnice Arlo Parks. Ta vystoupí 21. listopadu v Archa Plus.
1: Paráda Rádia 1 s Jerrym Žákem.

Zdá se mi, že letos se tu na hudební scéně zejména té české objevil takový nešvar, že letní skladby vycházejí po létě, na podzim, na konci srpna nebo v září. Tohle byla Anna Veverková s její novinkou Jahody. Teď už Big Thief, All Night, All Day, poslední skladba této hodiny. Pak budeme pokračovat. 7. hodinu otevřeme s PVA a krásnou Dream s novou edicí skladby Rain. Posloucháte Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Norma. Mezinárodní festival autorského divadla a současného umění. Znovu zrození. 23. až 25. října ve Studiu Hrdinů ve Veletržním paláci. www.studiohrdinů.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
3: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Tělo, touha, humor i neklid. Výstava Tragikomedie v Kunsthalle Praha představuje jednu z nejvýraznějších osobností francouzského umění, Annette Messager. Otevírá témata ženských rolí a genderu. Proměňuje každodenní předměty i známé příběhy v něco nečekaného. Annette Messager, Tragikomedie, právě v Kunsthalle Praha.
6: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
7: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
8: Proč mě žiž gazela?
9: Protože jsem veselá.
8: A když se smutníš?
9: Budem běžet tiež.
10: Jana Kovalčiková, Ingrid Tymková, Milan Ondrík a Ivana Chýlková v novém filmu Marka Škopa Láska. Co je skutečná láska? Zjistěte v kinech a filmových klubech od 15. října.
11: Reklama na Radio 1.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Jitmánek, nemysli na Arthouse Jitmánek, nemysli na Arthouse Jitmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Jitmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Jitmánek,
2: nemysli na Arthouse Jitmánek,
1: nemysli na Arthouse Jitmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdeme za.
1: Jdeme. Arthouse Jitmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.
3: V našem vysílání se teď pouštíme japonskou kapelu Saisa, která bude mít evropskou premiéru už tento víkend v rámci Post Rock Festu. Bude to jejich první vystoupení v Evropě a konkrétně v Praze v klubu Sub-Zero. Společně s tímto japonským triem vystoupí taky polská kapela Aurora Falls nebo berlínští Ausklang. Tak pokud jste příznivci tohoto žánru, tak vyražte do pražských ulic. Zítra a pozítří.

0: Reklama Rádia 1.
1: Hard Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Návrat legendy intimního ambientu Grupr v rámci festivalu Alternativa. Gotický folk hledající krásu v rozpadajícím se světě americké hudebnice Marie B.C. a komplexní i matematicky přesný metal newyorského uskupení Kralis. Více na hardnoise.cz.
2: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
3: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Mistr abstraktních beatů, japonská legenda za gramofony, DJ Crash přijíždí do Prahy v rámci nového alba z Tokyo Ham Tour. Support 8 Kit Live a Idea a HRTL. 25. října Lucerna Music Bar. Lístky na Go Out.
6: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano. Ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Pomáháme s Europlasmou.
9: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlasmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlasma.cz.
10: Reklama na Radio 1.

Velice příjemná zpráva ze včerejška. Montalfish vystoupí v Praze, a to už 24. listopadu. Takže poměrně zanedlouho v klubu Sasazu. Myslím, že předprodej začíná zítra ráno. Tak jsem zvědav, jaký bude zájem o tuto show. Tohle, jestli se nepletu, amerického hudebníka jsem viděl loni na festivalu Way Out West. A stálo to za to, byť to bylo jenom hodinové vystoupení. Montalfish má aktuálně venku nové EPčko nazvané Nest. My si z něj hrajeme skladbu Forever. Za chviličku taky novinka od post-rockeru Caspian, kteří vydávají už zítra nové album, a pak zavzpomínáme na Grizzly Bear.

0: Vážení přátelé, Bára Arzánová a skupina Kondurango vás srdečně zvou do paláce Akropolis 23.10. od 20 hodin. Přijďte, bude to velký. Těšíme se na vás, Bára Arzánová.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro špalíček z vepřové pečeně bez kosti. 1 kg za 74,90 a Milku v Bila klubu za 27,90. Bila. To dobré začíná u nás. Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Kino?
4: Kino.
3: Der Film?
4: Film.
3: Warum?
4: Proč?
3: Wann? Wo?
4: Kde?
3: Aha, das Filmfest.
4: Festival německým mluvených filmů.
3: Já. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
5: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
3: Čusí!
6: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
7: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
8: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
9: Reklama na Radio 1.

Tohle jsou Float Mingos, kterým vychází nové album. Tohle byla starší skladba, myslím, že už nějaké 4 roky. Drama Mine. A teď pozvánka na sobotu, kdy pokračuje v Brně v Sonocentru turné Saula a Hasana s jejich vynikající nahrávkou. Pokud jste prošvihli pražské vystoupení, máte teď příležitost v Brně, potom ještě myslím, že v Košicích a v Bratislavě, za chviličku taky FKJ, což je další pozvánka na pražské vystoupení. Tenhle hudebník bude v Praze už 23. října, tedy příští týden v Arche Plus. A pak ještě před koncem hodiny Rebecca Black a její, řekněme,

0: Reklama Rádia 1.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Film Fjord. Výherce Zlaté palmy v Cannes a Oscarový favorit. Renate Reinsve a Sebastian Stan podávají životní herecké výkony v intenzivním morálním dramatu o rodičovské lásce, střetu kultur a právu rozhodovat o osudu vlastních dětí. Fjord. V kinech od 15. října.
4: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerie Harfa.cz.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
7: Jasně, a já budu britská královna.
6: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
7: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
6: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
7: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
6: No počkej. Hej, více o nabídce na byd.com.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže?
11: Máme je v Tuji.
10: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
11: Máme je v Tuji.
10: Mallorca a její Tyrkysové moře?
11: Máme je v Tuji.
10: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
11: Máme ho v Tuji.
10: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
11: Máme v Tuji.
10: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
12: Reklama na Radio 1.

Tohle byla Grupr, která vystoupí 30. října v kostele svatého Šimona a Judy. Po strašně dlouhé době se vrací do Prahy. Já se na vystoupení moc těším. Jediný háček je, že ve stejný večer mají na Prahu naplánovaný koncert Fountains DC. Ty si dáme za chviličku s jejich novinkou, kde hostuje Rosalia. Teď už krásná skladba Patchwork od Westside Cowboy, kteří mají venku také nové album, živě ho představí 7. listopadu v Bike Jesus.

Tady to je pozdrav pro naši posluchačku Grace od jmenovkyně Grace Cummings, která vydala nové album a z něho si hrajeme skladbu My God. Hudebnici z Austrálie si možná pamatujete z vystoupení King Gizzard and the Lizard Wizard, kde předskakovala.

Už jenom pár hodin zbývá do vydání nového alba Fountains DC a živě ho představí 30. října v Praze na svém dosud největším koncertu. Teď budeme pokračovat s pozvánkou na dnešní večer. Vyprodané vystoupení My New Band Believe po hrobci Black Midi, jestli se to tak dá říct, snadné hanlivě. A skupina ještě bude vystupovat dvakrát v Praze. Bude tomu předcházet solové vystoupení zpěváka, kytaristy v klubu, který navazuje na již zaniklý klub, který se jmenuje... No, kdybych to teď věděl. Nicméně zjistěte si informace, můžete dorazit na odpolední solové akustické vystoupení a potom třeba večer pokračovat do malostranské besedy. Teď už si dáváme skladbu Pearls, My New Band Believe.

Vzpomínka na dvojalbum Speakerbox The Love Below, Outcast, skladba Prototype a teď Annette X, Bylo nebylo a bude nebude 12. listopadu v O2 Univerzu, taky pro Annette asi dosavat největší vystoupení v její kariéře. Věřím, že to bude zaplněné, že to bude moc pěkná show, jak už dokazují pozvánky, kde odtajňuje speciální hosty. Zatím jsem zaznamenal Nobody Listna a Nick Tenda, uvidíme, kdo další přibude. Ten seznam bude asi poměrně dlouhý.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na křest alba kapely Moře dní, který se koná 16. listopadu v čítárně Unijazzu a vystoupí tam také skupina Dvořák.

Tohle jsou Collect 200 ve vysílání Rádia 1 a teď už jedna z novinek v naší velké sedmě, Bratři Mlha, Where to Stop. Tak pojďme tuhle pěknou skladbu věnovat všem Terezám, které mají dnes svátek. Vše nejlepší.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Co nám může bronzová dýka, jantarový korálek nebo zdobený šperk prozradit o lidech, kteří je před tisíci lety vyráběli a používali? Vydejte se do doby bronzové ve Středočeském muzeu v Roztokách na letošním Mezinárodním dni archeologie. V sobotu 17. října od 11 hodin. Mezinárodní den archeologie a krása v bronzu ukryta. Víc info a kompletní program najdete na webu středočeskemuzeum.cz.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
6: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Color Factory se vrací na klubovou scénu. V pražské Roxy vystoupí 18. a 19. listopadu, na brněnské Flétě 25. listopadu. Unikátní koncertní návrat, na kterém zazní nejen ty největší hity filmu Šepter. 18. a 19. listopadu Roxy, 25. listopadu Fléda. Předprodej Go Out.
9: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerieharfa.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
12: Reklama na Radio 1.

úřední sice neumí německy, ale ví, že autobahn je dálnice a poté se dostanou i do Prahy. Například z Ostravy, odkud jsou. 6.11. pokřtí svoje nové album, ze kterého jsme si hráli skladbu Autobahn Part 1. A potom 16. listopadu v čítárně Unijazz druhý koncert v Praze. Tak vyražte. Nebo můžete taky vyrazit na Jazzfest Brno, kde vystoupí mimo jiné Alfamist anebo Tigran Hamasyan, kterého si právě teď hrajeme. Čekají nás do konce hodiny poslední tři skladby, kromě Tigrana ještě Psychedelic Porn Crumpets, kteří se k nám chystají rovněž v listopadu 19. vystoupí v Cargo Gallery a pak Gila Band, což je kapela, která teď vydala vynikající nové album. Poslouchejte ho celé, my si z něj zahrajeme ukázku Giraffe a Gila Band zahrají v Sub-Zero 31.1.2027. Já myslím, že to bude 31.10. teda tady mají chlapce asi chybu, uvidíme. Ještě si to ověřte. Nicméně bylo mi potěšením pro vás hrát. Poslouchejte Rádio 1, poslouchejte skvělou hudbu, choďte na koncerty, kupujte alba, desky, CDčka, mějte se krásně.

0: Rocket.
1: Reklama Rádia 1.
2: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
3: Uber a Hrajs v Galaxii na Jižáku. Uber a Hrajs. Každé představení je premiéra.
4: Hrají si
3: Šíma,
4: Lu,
3: Slovák,
4: Nikl,
3: Uber a Hrajs.
5: Uvádí Minor od 18. října.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
9: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
10: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
13: Galerie Rudolfinum uvádí poprvé v Evropě velkou společnou výstavu umělců z řad prvních národů Severní Ameriky. Jak reflektují své prožitky a zkušenosti? Tanya Lukin Linklater a Duane Linklater. Crested Magistan. Do 3. ledna 2027. Rozsáhlý doprovodný program na galerie rudolfinum.cz.
14: Reklama na Radio 1.

0: Start.
1: No tak tedy začnu. Co nejpříjemnější ráno vám přeji od mikrofonu Rádia 1. Moje jméno je Jiří Štafel, budu vás tady hudebním výběrem a občas i hlasem provázet po následující 3 hodiny, tak ať se vám příjemně poslouchá dnešní čtvrteční dopoledne.

0: Přátelé, komu tady hučí Rádio 1?
1: Před chvilkou na Rádio 1 dozněli Depth Cap for Cutie a Envy the Birds. Úplně na úvod to ode mě byla novinka od Churches. Píseň s názvem Roses. Teď už trocha lamaných beatů Dumb F. A známe z sci-fi heslo More Human Than Human.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kino?
2: Kino.
1: Der Film?
2: Film.
1: Warum?
2: Proč?
1: Wann? Wo?
2: Kde?
1: Aha, das Filmfest.
2: Festival německých mluvených filmů.
1: Ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
3: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
1: Čusí!
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
9: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
10: Potřebuješ zimní pneumatiky? Mrkni na Allegro. Ať už máš sedan, SUV nebo dodávku, u nás si vybereš. Stačí zadat VIN kód a vyhledávač ti pomůže najít vhodné pneumatiky. Když pneu, tak Allegro.
11: Tak se na to podíváme. Je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
12: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
13: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
12: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
14: Reklama na Radio 1.

Vliv syna na Rádiu 1 jeho Včeras. Pro následující chvilky A.G. Cook, Television. A v závěsu pak Klut a

Při vylosování hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na křest alba kapely Moře dní, který se koná 16. listopadu v čítárně Unijazzu a vystoupí tam také skupina Dvořák.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Dneska je to naše. I don't give a fuck. Dneska je to naše.

0: Česko je to naše.
1: Jedna reklama.
2: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
3: Co zas blbneš, Bohumile?
2: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
3: No, tak to já chci taky.
2: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
3: Funguje to?
2: Ne.
3: Tak tam půjdem za?
2: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
1: Jedna reklama.

ukázka z nového alba od amerických Dinosaur Junior, kapely, která funguje už od roku 1984. Zde tedy letošní čerstvé album Dare Near a písnička Everything at Once. Jinak před chvilkou jedna z novinek na Velké sedmě, Blue Wandy, a dneska je to naše. Tady už jedna letitá L7, deska Smell the Magic, psal se rok 1991.

Radu 1 se právě rozeznívají Block Party, verze od Itch Out, Now We Can't Be Friends, mimochodem ještě předtím Kubátko a jeho Confidently.

0: Reklama Rádia 1.
1: Film Fjord. Výherce Zlaté palmy v Cannes a Oscarový favorit. Renate Reinsve a Sebastian Stan podávají životní herecké výkony v intenzivním morálním dramatu o rodičovské lásce, střetu kultur a právu rozhodovat o osudu vlastních dětí. Fjord. V kinech od 15. října.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro víno Tarapaka od 2 kusů 99,90 za kus a slunečnicový olej Solmio za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
4: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Zbláznili jste se?
7: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
8: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
9: Zdar, tak co včera?
10: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
9: A přes co máš televizi?
10: No normálně, přes anténu.
9: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
10: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
9: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
11: Reklama na Rádio 1.

Jasně, lidi nechápou, co je to battling. To není o tom urazit toho protivníka, nebo co nejvíc mu nadávat, nebo tak. To má kořeny, když rap začínal, když dívce stály v parku a pisovali jeden druhýho, ale ne proto, aby jeden druhý sundal, ale proto, aby pobavili ty lidi, co stály kolem. Oni rozhodovali, kdo vyhrál, takže vlastně je to útok na imaginárního nepřítele, který má za účel pobavit posluchače. Proto jsou důležitý ty hlášky a ne urážky.

0: bylo trapno.
1: Kulturní servis.
2: Zdravím u kulturního servisu. Dnes je čtvrtek 15. října. Všechno nejlepší k svátku všem Terezám. Je zde první podání kulturního servisu. Zveme na jeden festival do řady galerií a taky se dozvíte program Rádia 1. Tím jedním festivalem, na který zveme, je festival Das Filmfest, festival německy mluvených filmů v kině Lucerna. A teď už ke galeriím. Pražský hrad, druhé nádvoří a obrazárna Pražského hradu. Galerie Středočeského kraje, výstava Ludmily Šikolové s Lídou. Národní galerie Praha, Veletržní palác, Edit a Egon, ikonické kresby Egona Šíleho ze sbírek NGP. V DOXu vystavuje Radka Bočevič, výstava se jmenuje Faust. V galerii hlavního města Prahy v domě fotografie Terra Incognita. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. V Rock Café Ondřej Mio Michálek, Under the Surface. V Kunsthále Praha Anette Messager a tragikomedie. V Moravské galerii v Brně vystavuje Boris Král, výstava se jmenuje Bonsoir Audrey. V Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze Vita Eternis, výstava o restaurování. Meat Factory, Galerie Zeď, Tomáš Mitura a Chasing Shadows. Studio Prona v Lounech, k nové epoše Zdeněk Pešánek a Dědictví světla. Kaštan, scéna Unijazzu, Martin Mařík, obrazy. Karpuchy na galerii, Bystrík Klčo, Margarita Ivy a You Can't Return, You Are Here. Pragovka galerii, Radka Částková a Magdalena Šimurdová, Murmuring Matter. V Trafo galerii vystavuje Siegfried Herz, Velké poledne. Muzeum Montanelli, já Bedřich Dlouhý. Atrium Bořislavka, výstava umělců Alessandry Svatek a Matěje Hrbka, Láska. Galerie C12 patří Michalu Štochlovi a výstavě Head and Shoulders. The Chemistry Gallery, roztroušená hladina. V Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem Aleš Hnízděl a Daniel Vlček a ještě Antonín Gazda. Výstava nese název Od vlny k tichu, od zvuku k hlubině. Galerie Rudolfinum, Crested Machistan, Tania Lukin Linklater and Duane Linklater. Vodní tvrz v Jeseníku, tam bude jako doma Jaromír 99. Výstava se jmenuje Tam, odkud jsem. Vila Pelé, Kamil Hoták, Krajina snů, Artoto, Galerie v Uhelném mlýně, Marie Filipovová, Milada Otová a Dagmar Schubertová, jako kreslit do písku. Depo 2015 v Plzni, do těla, Muzeum Kampa, Milan Kunz, Pop Renaissance. V Novoměstské radnici vystavuje Pavel Ziegler a v galerii Et cetera Art Petr Lisáček. Nebyliš pravda. Na Rádiu 1 od 18 hodin Řetězy a lopaty, v 19 hodin v rámci pořadu CD Nonstop dneska s deskou Skinty Fia od Fountains DC, od 20 hodin hit paráda Rádia 1 a ve 22 hodin začíná pořad Sleep Clubbing. Moje jméno je Jiří Štefl, dnes vám tady vybírám muziku ráno a dopoledne, celé 3 hodiny mezi 9

0: Reklama Rádia 1.
1: 17. října přijíždí do Prahy legenda elektronické hudby. James Lovell, zakladatel projektu Uncle, vystoupí v klubu District se speciálním 3-hodinovým DJ setem. Speciální host, polské duo Scalpel s unikátním AV setem. 17. října District Prague. Vstupenky v síti Go Out. James Lovell, Uncle, 3 hodiny, jeden výjimečný večer.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
6: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
7: Tak abyste ho nepromeškali.
6: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
7: Garanci kvality i výhodného financování.
6: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
8: Kdo na to jde? Od lesa koupí auto u Esa.
9: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava po 30. Výjimečné dokumenty z Česka i ze světa. Portrét Radky Dynamarkové, život průkopnice queer filmu Barbary Hemr, útok na Salmana Rushdieho, Louis Buñuel a Frederick Weissman v sekci filmy, které změnily svět. A inspirační fórum, humor, mapy, korupce a změna. A navrch hudba a program pro děti a dospívající. Od 23. října do 1. listopadu v Jihlavě a poté online. Přijďte myslet filmem. Mediálním partnerem festivalu je Rádio 1.
10: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
11: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
12: Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. S aplikací ClubCard ušetříte v průměru 5279 korun ročně. Využijte výhodné ClubCard ceny, peněžní poukázky, kupóny a zajímavé soutěže. Více na itesco.cz. Tesco, počítejte s námi.
13: Vážení přátelé, Bára Hrzánová a skupina Kondurango vás srdečně zvou do paláce Akropolis 23.10. od 20 hodin. Přijďte, bude to velký. Těšíme se na vás, Bára Hrzánová.
14: Reklama na Radio 1.

0: Ahoj.
1: Hoj, hoj, hoj.
2: Rádio 1.
0: Ahoj.
3: V korunách stromů vítr čerpá sílu.
4: Bratři Orfové. Nemá.

Více než 300 dokumentárních a experimentálních filmů ze svět a i z tuzemska nabídne Mezinárodní festival dokumentárního filmu Jihlava. Kromě filmů se návštěvníci mohou těšit také na doprovodný program v podobě koncertů, na diskuzní platformu Inspirační fórum, případně na akce pro děti a dospívající. Jubilejní 30. ročník

919 a být tím, kdo jako první zahlásí tu správnou odpověď na otázku, která zní, jak se jmenuje grafik a výtvarník, který už mnoho let stojí za jihlavskými plakáty a je autorem i toho letošního. Nápovědu nenabízím, nicméně telefon aktivuji a držím palce.

0: První volající zde a já říkám hola hola, Rádio 1, slyšíme se?
1: Ahoj, tady Filip.
0: Ahoj Filipe.
1: Já tak plácnu, je Romír 88.
0: Není to tak, není to tak, nicméně děkuji za inspiraci pro hlavu. Příště to vyjde, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ptám se na to, jak se jmenuje grafika výtvarník, který už mnoho let stojí za jihlavskými plakáty, je autorem i toho letošního plakátu. A po druhé říkám hola hola, Rádio 1, slyšíme se? Halo, halo.
2: Slyšíte?
0: Už se slyšíme, ano.
2: Je to Juraj Horvát.
0: Je to Juraj Horvát a ty máš dvě akreditace na festival do Jihlavy, tak blahopřeju a vydrž mi prosím na trátě.
2: Paráda, děkuju.
0: Rádo se stalo, ahoj.

soutěží zněl track s názvem Rumble Strips od Common Underground. Tady už práce Etienne de Grecyho. Společně s ním Alexis Taylor a píseň Ward Away.

CD Nonstop. Jirská post-punk rocková skupina Fountain DC vznikla v Dublinu před 12 lety okolo frontmana jménem Great Chatten. Jejich třetí album Skinty Fia vyšlo v roce 2022 po label Partisan. A vy se ho nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Týden stará novinka z vydavatelství Ninja Tune App s trackem Public, aby stejný den spatřila hudební světlo světa. Skladba Angel Bella Boo. A za chvilku se dočkáte poslední desky Laibach písně Love Machine na Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Co nám může bronzová dýka, jantarový korálek nebo zdobený šperk prozradit o lidech, kteří je před tisíci lety vyráběli a používali? Vydejte se do doby bronzové ve Středočeském muzeu v Roztokách na letošním Mezinárodním dni archeologie v sobotu 17. října od 11 hodin. Mezinárodní den archeologie a krása v bronzu ukryta. Víc info a kompletní program najdete na webu středočeskemuzeum.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
7: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.

0: filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
1: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v Obi jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv s Obi.
2: Pomáháme s Europlazmou.
3: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
4: Reklama na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1. Poslechněte si novinky tohoto týdne v Hitparádě Rádia 1. Švédskou postmetalovou kapelu Cult of Luna si asi do hitparády nasazujeme poprvé. Track s názvem A Way Back je druhým singlem z jejich 10. alba, které vychází 6. listopadu. Novinkou druhou je skvělá píseň s názvem Spilled Milk od britské písničkářky Kate Nash. Jednou z klíčových postav grimeové scény je Skepta. Ten si ve skladbě Innocent Smile pozval Suggsy, což je zpěvák skupiny Badness, a také Chase & Status. Do hitparády nasazujeme po nějaké době britsko-norskou spolupráci. Tomora, neboli Tom Rowland z Chemical Brothers a norská zpěvačka a producentka Aurora. Celebration. A na závěr si představíme londýnský solový projekt Eleni Tonry, zpěvačky kapely Daughter, který se jmenuje X-Re. Skladba Radio Station nám novinky uzavře. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert britské hudebnice Arlo Parks. Ta vystoupí 21. listopadu v Archa Plus.
1: Paráda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

jedna z pěti novinek na velké hitparádě Rádia 1, kterou připravuje Jerry, konkrétně to byla Kate Nash s písničkou Spilled Milk. To, jak se jí zadařilo, můžete posoudit dneska od 20 hodin na Rádiu 1. A teď už pohled též tedy na hitparádu Rádia 1, nicméně na bronzovou příčku, belgický projekt Warhouse, projekt, pod kterým se skrývá hudebník, producent, skladatel, zpěvák Martin de Volder, jeho The Baby, Warhouse The Baby, a mimochodem 17.3. tady bude v Arše Plus.

0: Rádio 1, váš společník na cestě do říše fantazie.
1: Na Rádio 1 jste poslouchali Hercules and Love Affair, The Eyes of Love. Nyní už se přihlásili Slowpulp a Red Car. A v závěsu čerstvý Bonobo, který v současné době figuruje jako jednička hitparády, ale dáme si z jeho desky Distance and Static tento.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Kalifornská sluníčka Young the Giant míří do Prahy. Oslava alba Victory Garden. Oslava radikální empatie. 21. října v Roxy. Vstupenky na force.cz.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Hard Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Návrat legendy intimního ambientu Grupr v rámci festivalu Alternativa. Gotický folk hledající krásu v rozpadajícím se světě americké hudebnice Marie B.C. A komplexní i matematicky přesný metal newyorského uskupení Kralis. Více na hardnoise.cz.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
8: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
10: Reklama na Radio 1.

Jinak ještě před Red Boys, to byly na Rádiu 1, Boy From Nowhere, PC Spend the Night, za chvilinku druhé podání kulturního servisu, ale ještě předtím píseň Spirit Animal, spolupráce Blossom Hill a All Anne.

0: Kulturní servis.
1: Kulturní servis na Rádiu 1 je čtvrtek 15.10. Před námi je pozvání na koncerty a do tančíren, na filmová představení, pochopitelně i do divadel, a nebude chybět program Rádia 1. Koncerty a tančírny v klubu 007 na Strahově dneska o té 7 večer zahrají Dungeon Keeper a Sadistic Goat Messiah. V čítárně Unijazz od 20 hodin Končina, Prošli tudy blázni, Kaštan, Scéna Unijazzu v 8 večer Past, v Cargo Galerii tež o 8 zahrají Timu Day, klubovně Povaleč v 7:30 večer Forest Ray a The Roaring 120s, v Rock Café od 20 hodin Reinhard Bear, v Groove Baru od 9:30 Markel a Free to Be, Paláci Akropolis od 19:30 Hematom a Mean Messiah, pak tady máme Archu Plus od 20 hodin David Duchovny, v Roxy od 20 Benefice pro Focus Praha zahrají Mojmir Papalesku, Tonya Graves a DJ Pavel Bydlo. V kampusu Hybernská od 7:30 večer Tereza Hrabíny a Ima Teva. V Lucerna Music Baru pak od 19 hodin Electric Man a Pondělníci. Filmy Edison Film Hub 18:30 Minotaur a v 21 hodin 45 minut v Edison Film Hubu Kdyby se holuby proměnily ve zlato. V kině Pilotů ve 20:40 Fjord, v 21 hodin snímek Stvoření pro lásku. Kino 35 od 17:30 Poeta a ve 20 hodin Christopherové. V kině Dlabačov v 18 hodin Rose a ve 20 hodin Digger. A ještě tu máme divadlo Pod Palmovkou v 19:30 Pina. V divadle V celetné, kterým začínáme divadla, je dneska od 7:30 stížená možnost soustředění. To bylo divadlo Celetné v divadle Minor v 18 hodin Dobré ráno, Viktore. V divadle Pod Palmovkou v 19 hodin Noc tribádek. Švandovo divadlo zve od 19 hodin na Dějiny násilí. V Meat Factory od 20 hodin Obyčejná žena. Studio Hrdinů 19. hodina a Romanticky rozprašuji vlastní popel. V klubovně Kašpar v 7:30 večer Lepka z Konemáry, v Azylu 78 v 19 hodin Okamžik a Studio Rubín v 19:30 Jenom matky vědí, o čem ten život je. Divadlo D21 v 19:30 Vernisáž a v divadle Dlouhé od 19 hodin Kouzelná flétna. Jinak na Rádiu 1 v 18 hodin přijdou Řetězy a Lopaty, v 19 hodin v rámci pořadu CR Nonstop Fountains DC a Skin Titia, od 20 hodin Hitparáda Rádia 1 a ve 22 hodin Sleep Clubbing.

Andy Altenmaschinen, Just Do It. Přede mnou už jsou poslední dvě skladby, které jsem si pro vás dneska nachystal. Pak už se těšte na Janu Komankovou. Tou první bude We Saw the Sun, autorem Lilioty, a úplně na závěr Fela a Sanctum. Moje jméno je Jiří Štefel, těším se zítra naslyšenou v obvyklý páteční čas mezi 3. odpoledne a 6. večer. Snad vám to dnes sedlo. Mějte se, blaze.

0: Jedno.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
3: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
4: To je ale zima. Jdu ven.
3: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
7: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu? Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
8: Tělo, touha, humor i neklid. Výstava Tragikomedie v Kunsthalle Praha představuje jednu z nejvýraznějších osobností francouzského umění, Annette Messager. Otevírá témata ženských rolí a genderu. Proměňuje každodenní předměty i známé příběhy v něco nečekaného.

0: Aného. Anet Mesaže, tragikomedie. Právě v Kunsthale Praha.
1: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
2: Jasně, a já budu britská královna.
1: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
2: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
2: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
1: No počkej.
3: Více o nabídce na byd.com.
4: S mým hlasem mi pomohla AI. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
5: Proč ho běžíš, gazela?
6: Protože jsem veselá.
5: A když se smutníš,
6: budeme běžet tiež.
7: Jana Kovalčiková, Ingrid Tymková, Milan Ondrík a Ivana Chýlková v novém filmu Marka Škopa Láska. Co je skutečná láska? Zjistěte v kinech a filmových klubech od 15. října.
8: Reklama na Radio 1.

Dobré poledne, posloucháte Rádio 1, zdraví vás Jana Kovánková, Fatima a Kadriny Hočátek a teď si dáme Black Market Dub, jejich cover, And Then She Was od Talking Heads.

0: Norma. Mezinárodní festival autorského divadla a současného umění. Znovu zrození. 23. až 25. října ve Studiu Hrdinů ve Veletržním paláci. www.studiohrdinů.cz.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je Chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané od 700 gramů v Bila klubu za 59,90 a aktivní kefír v Bila klubu za 21,90. Bila, to dobré začíná u nás.
6: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
7: Color Factory se vrací na klubovou scénu. V pražské Roxy vystoupí 18. a 19. listopadu, na brněnské Flétě 25. listopadu. Unikátní koncertní návrat, na kterém zazní nejen ty největší hity filmu Šepter. 18. a 19. listopadu Roxy, 25. listopadu Fléda. Předprodej Go Out.
8: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korun. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
10: Film Fjord. Výherce Zlaté palmy v Cannes a Oscarový favorit. Renate Reinsve a Sebastian Stan podávají životní herecké výkony v intenzivním morálním dramatu o rodičovské lásce, střetu kultur a právu rozhodovat o osudu vlastních dětí. Fjord. V kinech od 15. října.
11: Reklama na Radio 1.

Hooligány, rany, živák, myslím si, že velmi příjemná záležitost. Posloucháte Rádio 1, teď se pustíme kapelu, která bude tenhle víkend hrát v rámci festivalu Post Rock Fest. Jsou z Holandska a jmenují se Thistle Sifter. A po nich ještě jednu kapelu, která tam bude k slyšení, a to bude japonská záležitost jménem Saisa.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

0: But for now, we can't be friends. Be friendly, friendly, friendly, friendly,
1: friendly. Now we can't be friends. To byl Block Party, pokud se vám to zdalo podobný starému Other, tak to bylo proto, že to byl remix od The Other Two, tedy od Stephena a Jillian. Posloucháte Rádio 1, teď nás čeká Vincent Gallo.

0: Rádia 1.
1: Co nám může bronzová dýka, jantarový korálek nebo zdobený šperk prozradit o lidech, kteří je před tisíci lety vyráběli a používali? Vydejte se do doby bronzové ve Středočeském muzeu v Roztokách na letošním Mezinárodním dni archeologie v sobotu 17. října od 11 hodin. Mezinárodní den archeologie a krása v bronzu ukryta. Víc info a kompletní program najdete na webu středočeskemuzeum.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
8: Zatočte se spadaným listím. Široké hrábě Fiskars Solid XL v obi jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv s obi.
9: Kino?
10: Kino.
9: Der Film?
10: Film.
9: Warum?
10: Proč?
9: Wann?
10: Wie?
9: Wo?
10: Kde?
9: Aha, das Filmfest.
10: Festival německým buvených filmů.
9: Ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
11: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
9: Čusí!
12: Pomáháme s Europlazmou!
13: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
14: Reklama na Radio 1.

Já 13 hodin, tak je nastal čas na kulturní servis, takže vám jako obvykle přečtu, co se tady chystá. Začínáme od festivalu, probíhá Das Filmfest, festival německy mluvených filmů v kině u Cerna. Galerie Pražský za druhé nádvoří Obrazárna Pražského hradu, Galerie Středočeského kraje, výstava od Miliši Kolové s Lídou, Národní galerie Praha, Veletržní palác, Edit a Egon, ikonické kresby Egona Šího ze sbírek Národní galerie. V Doxu Radka Bodzevič Faust, v domě fotografie teda Inkognita, v Rostokách u Prahy, ve Středočeském muzeu Trnkova zahrada 2. Rokafe Ondřej, Mio Michálek, Under the Surface, v Kunzale Praha, Anet Message, Tragikomedie, Moravská galerie v Brně, Boris Král, Bonsa Odry, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Vita Eternes, výstava o restaurování, Meat Factory Galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows, Studio Prona v Lounech, k nové epoše Zdeněk Pešánek a Dědictví světla. Kaštan scéna Unijazzu Martin Mařík obrazy, Karpuchina Galerie Bystrý kočel Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here. Pragovka, Radka Částková a Magdalena Šimurdová, Murmuring Matter. Trafa Galerie Siegfried Herz, Velké poledne, Muzeum Montanelli, Já Bedřich Dlouhý. Artim Bořislavka, výstava umělců Alessandry Svatek a Matěje Hrbka jménem Láska. Galerie C12, Michal Štochl, Head and Shoulders, Chemistry Gallery, Rozrušená hladina. Galerie moderního umění v Rodnici nad Labem, Aleš Hnízdíl, Daniel Vlček, Antonín Gazda, Od vlny k tichu, od zvuku k hlumně. Galerie Rudolfinum, Crested Machistán, Tania Lukin, Linklater and Duan Linklater, Vodní trz v Jeseníku, Jaromír 99, tam odkud jsem. Vila Pelé, Kamil Lhota, Krajina snů, Artota Galerie v Uhelném mlíně, Marie Filipová, Milada Otová, Dagmar Šubertová, Jako krysy do písku. V Depu 2015 později výstava Do těla, v muzeu Kampa Milan Kunc, Pop Renaissance, Dolněstská radnice Pavel Cígler a galerie etc. Art Petr Pisáček, Neviliš pravda. Na rádu 1 v 18 z Jalopaty, 19 Cera non-stop, dneska Fontaine ZC, Skinty Fia, slavné tu album. V 8 bude hit paráda s panem inženýrem a od 10 začne další sleep clubbing.

in your reflection. It's a

0: Lee.
1: To byl portugalský zpěvák, skladatel Rodrigo Lao a s ním Kurt Wagner, společná skladba Hooken Resist, ke který udělal video Michel Gurevič, jinak hudebnice, která přijede konečně už brzo do Prahy na Žižkov, do Akropole, a my si pustíme teď jí skladbu Party Girl.

0: so wild.
1: Tolik Michel Gurevič 31. října v Akropole. A když jsme u těch očekávaných koncertů, tak píše jeden posluchač, že se nijak nemůže dočkat, až konečně přijedou 16 Horsepower, který tady byl v listopadu, tak my si pustíme je.

Soldering the Sea. I oni přijedou do Prahy 28. října. Jako vždycky seznam písniček, co hrajou, najdete na Radio 1.cz vedle jména DJ.

0: Reklama Rádia 1.
1: Uber
2: a Hrajs
1: v Galaxii na Jižáku.
2: Uber a Hrajs.
1: Každé představení je premiéra.
2: Hrají si
1: Šíma,
2: Lu,
1: Slovák,
2: Nikl,
1: Uber a Hrajs.
3: Uvádí Minor od 18. října.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: šíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice.
7: Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
10: Vážení přátelé, Bára Hrzánová a skupina Kondurango vás srdečně zvou do paláce Akropolis 23.10. od 20 hodin. Přijďte, bude to velký. Těšíme se na vás, Bára Hrzánová.
11: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
14: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
15: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
14: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
16: Mistr abstraktních beatů, japonská legenda za gramofony, DJ Crush přijíždí do Prahy v rámci nového alba z Tokyo Ham Tour. Support 8Kit Live a Idea a HRTL. 25. října, Lucerna Music Bar. Lístky na Go Out.
17: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: 17. října přijíždí do Prahy legenda elektronické hudby. James Lovell, zakladatel projektu Uncle, vystoupí v klubu District se speciálním 3-hodinovým DJ setem. Speciální host, polské duo Skalpel s unikátním AV setem. 17. října, District Prague. Vstupenky v síti Go Out. James Lovell, Uncle, 3 hodiny, jeden výjimečný večer.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duo Pack 150 ml, jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
5: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš 3. zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Zdar, tak co včera?
8: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
7: A přes co máš televizi?
8: No normálně, přes anténu.
7: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
8: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
7: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. SledováníTV.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
9: Galerie Rudolfinum uvádí poprvé v Evropě velkou společnou výstavu umělců z řad prvních národů Severní Ameriky. Jak reflektují své prožitky a zkušenosti? Tania Lukin Linklater a Duane Linklater. Crested Máčistan. Do 3. ledna 2027. Rozsáhlý doprovodný program na galerierudolfinum.cz.
10: Reklama na Radio 1.

A ještě tady mám jednu informaci. Ptá se posluchač, jestli bude zase nějaká další besídka ze série Rádio 1 na blízko, což jsou takový povídání v čítárně Unijazz, kde hostem Jerryho a mě bývá někdo z kolegů z Rádia 1. Chystá se letos ještě jeden díl 26. října, to znamená za 11 dní. Bude s Jirkou Burianem, kapitánem Demo, takže budeme zhruba hodinu a půl, hodinu a tři čtvrtě povídat v podvečer v čítárně Unijazz, vstup jako obvykle volný, takže 26. října. Teď si pustíme něco trochu náročnějšího, Johnson, ale myslím si, že to je super Graveyard Shift.

0: 21.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Kalifornská sluníčka Young the Giant míří do Prahy. Oslava alba Victory Garden. Oslava radikální empatie. 21. října v Roxy. Vstupenky na force.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: Baví tě vylepšovat svoje auto? Pak mrkni na Allegro. V kategorii Automoto najdeš nářadí, značkové autodíly, pneumatiky a spoustu dalšího. Když tuning auta, tak Allegro.
6: Hard Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Návrat legendy intimního ambientu Grupr v rámci festivalu Alternativa. Gotický folk hledající krásu v rozpadajícím se světě americké hudebnice Marie B.C. a komplexní i matematicky přesný metal newyorského uskupení Kralis. Více na hardnoise.cz.
7: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
8: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
9: Jasně, a já budu britská královna.
8: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
9: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
9: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
8: No počkej.
10: Více o nabídce na byd.com.
11: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
12: Color Factory se vrací na klubovou scénu. V pražské Roxy vystoupí 18. a 19. listopadu, na brněnské Flétě 25. listopadu. Unikátní koncertní návrat, na kterém zazní nejen ty největší hity filmu Šeptem. 18. a 19. listopadu Roxy, 25. listopadu Fléda. Předprodej Go Out.
13: Reklama na Radio 1.

0: Once Again, to byl Young Guts, posloucháte Radio 1.
1: Non-stop. Jirská post-punk rocková skupina Fountain DC vznikla v Dublinu před 12 lety okolo frontmana jménem Great Chatten. Jejich třetí album Skintyfia vyšlo v roce 2022 po label Partisan. A vy se ho nenechte ujít dnes, po 19. hodině v pořadu CD Non-stop.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

0: Tolik spis. Afrika pro ně ne zcela typická věc s jménem Hood Ambient.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Anna Vaverková a písnička Jahody.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na křest alba kapely Moře dní, který se koná 16. listopadu v čítárně Unijazzu a vystoupí tam také skupina Dvořák.

0: Neslavnete než vydání Marka Hannigana. Ode mě dnes předposlední písnička, aspoň v téhle odpolední směně. Jinak se samozřejmě velice těším na večer, na další radostný clubbing, který začne v 10 naslyšenou.
1: Reklama Rádia 1.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Film Fjord. Výherce Zlaté palmy v Cannes a Oscarový favorit. Renate Reinsve a Sebastian Stan podávají životní herecké výkony v intenzivním morálním dramatu o rodičovské lásce, střetu kultur a právu rozhodovat o osudu vlastních dětí. Fjord. V kinech od 15. října.
5: Zbláznili jste se?
6: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
7: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější

0: úspěšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
1: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Protherm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Protherm.cz.
3: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v Obi jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv s Obi.
4: Reklama na Radio 1.

jednak si střihneme soutěž o dvě vstupenky na koncert Young the Giant. Kulturní servis nebude chybět, pochopitelně. No a také v 17 hodin čekejte rozhovor, který se bude týkat festivalu Das Film Fest, který letos slaví 20. výročí, tak to je, myslím, dostatečný důvod se u něj tak trošku pozastavit. Budou tady vzácní hosté, protože si budeme povídat s režisérem kultovního snímku Whole Train,

Autorem téhle pecky, která se jmenuje Headjet, je The Micronaut. Producent z Německa. Tak. Ale nejenom, řekněme, takovou čerstvější hudbou jsme živi, dáme si něco z, řekněme, z takového vzpomínkového pásma. Letí to hrozně, ale já myslím, že na tuhle pecku by se dobře tancovalo i dnes. Tohle to je kapela trojce Coma and Bones.

saying.

0: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Třeba rezidencí v Rudolfinu, Max Cooper, Anuška Šankár, Steve Reich a Samara Joy. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
1: Prague Sounds, the festival.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
3: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Co nám může bronzová dýka, jantarový korálek nebo zdobený šperk prozradit o lidech, kteří je před tisíci lety vyráběli a používali? Vydejte se do doby bronzové ve Středočeském muzeu v Roztokách na letošním Mezinárodním dni archeologie v sobotu 17. října od 11 hodin. Mezinárodní den archeologie a krása v bronzu ukryta. Víc info a kompletní program najdete na webu středočeskemuzeum.cz.
6: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
7: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
8: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
9: Pomáháme s Europlazmou.
10: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
11: Reklama na Radio 1.

Daniel Echelon, známý co by Accuratite, kytarista a producent z Kalifornie. A jeho novinka s názvem Dream Architecture, který tak oprašuje ten styl, který prosavil LTJ Bookem třeba. No a z jeho labelu Good Looking si teď pouštíme jednu věc, kterou dal dokupy projekt The Invisible Man, Erratic Dreams.

0: Himbaj Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pacholičku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, Pipík Sedlo tam dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

Projekt syna slavného otce, tohle byl David Birka a jeho projekt Sunbrella a Fever Dream. No a teď jsme se už ocitli v Texasu, a to díky téhle dvojici, Hoodie.

0: No, nevaroval jsem vás, nevaroval, tak to udělám teď. Občas ten krumpáč do archivu Rádia 1 zatnu hodně hluboko. Keep it going a me fi me. No, ale občas to taky prošpikujeme něčím, řekněme, aktuálnějším. Tohle jsou naši, téměř naši, Bene a Šicko. Hey Siri.
1: Track is homeboy on board. What's up? Yeah, yeah, all that synthetic, all that computerized. Yeah. You know, it serve a purpose. But you better not run wild with that. Yeah. There ain't nothing like the real thing to make you feel things.

0: Oslava radikální empatie. Tak označuje kalifornská kapela Young the Giant své nové album Victory Garden. A tenhle manifest přijede přednést i do Prahy. Za 20 let na scéně se z nich stala jedna z klíčových rockových kapel, vždy na pomezí stadionové pompy a citlivého indie. Jejich hudba je plná barev, ale nepředstírá, že je všechno úžasné. V Praze se Young the Giant představí 21. října v Roxy. Vstupenky jsou na portálech Go Out a Ticketmaster. No a vy to v podstatě můžete vzít na koncert pohodlnou zkratkou, protože teď budeme soutěžit o dva vstupy na koncert Young the Giant 21. října v Roxy. Tak možná, že trošku záludná otázka, ale férová, pokud to dává smysl. Young the Giant se původně jmenovali jinak a my se ptáme jak. Budeme milosrdní a dáme vám rovnou na výběr. Tak buď za A Young Ones, za B The Jakes, nebo za C The Giants. Jenom jedna z těch tří možností je správná. A ta vám vynese právě dvě vstupenky na Young The Giant 21. října do Roxy. Jo, ještě číslo vlastně bychom měli asi připomenout 210 323 919. Telefon nám vyzvání, vezmeme to. Haló, Rádio 1, tady je Standa, máme tam někoho.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj.
1: Josef.
0: Ahoj. Tak, je to na tobě.
1: No, já si myslím, že The Jakes.
0: A je to super správně, takže
1: jo,
0: já
1: super.
0: Ti moc gratuluju, protože ty vstupenky už jsou v podstatě tvoje.
1: Jo, děkujem.
0: Tak jo, tak užij si koncert a vydrž na konci drátu, protože já ti sdělím, jak se k ním dostaneš, k těm vstupům.
1: Jasné, dík.

0: Norma. Mezinárodní festival autorského divadla a současného umění. Znovu zrození. 23. až 25. října ve Studiu Hrdinů ve Veletržním paláci. www.studiohrdinů.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerieharfa.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Vážení přátelé, Bára Hrzánová a skupina Kondurango vás srdečně zvou do paláce Akropolis 20.

0: tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
1: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
0: A co je Chytrárt?
1: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
3: Proč mě žiž gazila?
4: Protože jsem veselá.
3: A když se smutníš?
4: Budem běžet tiež.
2: Jana Kovalčiková, Ingrid Tymková, Milan Ondrík a Ivana Chýlková v novém filmu Marka Škopa Láska. Co je skutečná láska? Zjistěte v kinech a filmových klubech od 15. října.
5: Reklama na Radio 1.

Tohle byl takový hudební chameleon Quiver, jinak britský producent vlastním jménem John Graham, který se ve své tvorbě rozpíná od nějakého progresivního houseu a trancu až k drum and bassu, má spoustu různých pseudonymů jako Scara nebo Space Manoeuvres, ale asi nejznámější je co by Quiver. Jeho novinka, která nosila název Illusions, je 16 hodin a 2 minuty. Posloucháte Rádio 1, od mikrofonu vás zdraví Stanislav Zima a zní nám věc od českého tvůrce, který se říká Smety, Vojta Smetana a jeho skladba Kinetic Momentum.

Krásný deep zvuk značky Free Range Records, za kterou stojí Jimpster. Tohle ovšem byla italsko-africká spolupráce, projekt LDF, neboli, když to rozklíčujeme, tak je to Raffaele Di Franco, producent z Neapole, společně s ním zase umělec Damien Lee a Jen, který se říká Trinidadian Deep, opravdu pochází z Trinidadu a Tobaga, ale vyrůstal v Kanadě. No, jejich African Dream. No a tohle už je Japonec, který se říká Ans je náš, Aus je japonský. A věc sázem Until Then.

0: Kulturní servis.
1: Ano, je tady kulturní servis. Dnes máme 15. října. Svátek má Tereza. No a pojďme se vrhnout na ty kulturní a zábavní tipy. Vamos! Tak jo, začneme koncerty těmi hudebními akcemi. Tak na sedmičce na Strahově v 19 hodin Dungeon Keeper Sadistic Goat Messiah. Čítárna Unijazz ve 20 hodin Končina, prošli tudy blázni. Kaštan Scéna Unijazzu ve 20 hodin zve na Bást. Cargo Gallery ve 20 hodin Timudej, v klubovně Povalič v 19.30 Forest Ray a pak The Roaring 420s. V Rock Café ve 20 hodin Reinhard Buhr, v Groove Baru ve 21.30 zahrají Markel a Free TB. Paláce Akropolis v 19.30 Hematom a Mean Messiah. Archa ve 20 hodin David Duchovny. V Roxy ve 20 hodin Benefice pro Focus Praha a v rámci téhle přehlídky Mojmír Papalescu, Tonia Graves a DJ Pavel Bydlo. Kampus Hybernská má na programu v 19.30 koncert Terezy Hrabíny a Imateva. Lucerna Music Baru v 19 hodin Electric Men a Pondělníci. Tak, ale to už jsme u filmových projekcí. Edison Film Hub v 18.30 uvede snímek Minotaur. Ve 21.45 potom Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Kino Pilotů ve 20.40 snímek Fjord. Ve 21 hodin Stvoření pro lásku. Kino 35 v 17.30 Poeta. Ve 20 hodin Kristoferové. Kino Dlabačov promítne v 18 hodin Rose a ve 20 hodin Digger. A v divadle pod Palmovkou v 19.30 Pína. Tak, pro milovníky divadla teďka uvádíme tyhle typy. V divadle v Celetné v 19.30 Stížená možnost soustředění. V divadle Minor v 18 hodin Dobré ráno, Viktore. V divadle pod Palmovkou v 19 hodin Noc tribádek, ve Švandově divadle v 19 hodin Dějiny násilí. Meet Factory, představení Obyčejná žena ve 20 hodin, Studio hrdinů v 19 hodin uvede Romanticky rozprašuje vlastní popel. Klubovně Kašpar v 19.30 Lepka z Konemery. V prostoru Azyl 7-8 v 19 hodin Okamžik. A studiu Rubín, jenom matky vědí, o čem ten život je. Začátek v 19.30. Ve stejný čas, tedy v 19:30, v divadle D21 Vernisáž a v divadle v Dlouhé v 19 hodin Kouzelná flétna. No a ještě vám dlužím program Rádia 1, tak v 18 hodin Řetězy a lopaty, v 19 hodin CD non-stop, dneska album Skintifier od Fontaines DC, ve 20 hodin hitparáda Rádia 1, ve 22 hodin Sleep Clubbing. A taky bych chtěl připomenout ještě rozhovor na téma 20. ročník festivalu Das Film Fest. Dorazí Izabela Petzold z GT Institutu a také režisér kultovního snímku Whole Train Florian Gag. To zhruba všechno v 17 hodin. A uslyšíte spoustu hudby ještě, za malou chvilku třeba nového nebo pořád ještě čerstvého Adama Freelanda a jeho věc s názvem Cali Girl.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tělo, touha, humor i neklid. Výstava Tragikomedie v Kunsthalle Praha představuje jednu z nejvýraznějších osobností francouzského umění, Annette Messager. Otevírá témata ženských rolí a genderu. Proměňuje každodenní předměty i známé příběhy v něco nečekaného. Annette Messager, Tragikomedie. Právě v Kunsthalle Praha.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová kýta kilo za 59,90 a gambrinus desítka půl litru ve skle za 12,90 do 20. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Chceš si na podzim vyšperkovat svoje auto? Připrav ho na sezónu s Allegro. Na jednom místě najdeš autokosmetiku a vše pro péči o tvoje auto za skvělé ceny. Když autokosmetika, tak Allegro.
4: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
6: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava po 30. Výjimečné dokumenty z Česka i ze světa. Portrét Radky Dynamarkové, život průkopnice queer filmu Barbary Hammer, útok na Salmana Rushdieho, Louis Buñuel a Frederick Weissman v sekci filmy, které změnily svět. A inspirační fórum, humor, mapy, korupce a změna. A navrch hudba a program pro děti a dospívající. Od 23. října do 1. listopadu v Jihlavě a poté online. Přijďte myslet filmem. Mediálním partnerem festivalu je Rádio 1.
7: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
8: Jasně, a já budu britská královna.
7: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
8: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
8: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
7: No počkej.
9: Více o nabídce na byd.com.
10: Tak se na to podíváme. Je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
11: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
12: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
11: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
14: Reklama na Radio 1.

jsme poslouchali teďka takovou docela neučesanou věc z nového alba německého, vlastně dneska už jenom jednočlenného projektu Guitar. Skladba Crashing, pardon, Cornland. Crashing se jmenuje tahle skladba, která je od britských Space Eagle.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Born to Synthesize, to byly London Electricity, nádherná věc. No a teď zase něco novějšího, a to z dílny tohle Američana, Wiesenfeld alias Bass.

Tohle byly Om Square, i když se to nezdá, byl to remix skladby The Road od Toma Smola. A jenom připomínám, že Om Square zahrají výroční mejdanu v Roxy, a to 10. listopadu. No a ještě stíháme tuhle věc, která se jmenuje Blast od producenta jménem nebo s přezdívkou Clams Casino.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Mistr abstraktních beatů, japonská legenda za gramofony. DJ Crash přijíždí do Prahy v rámci nového alba Tokyo Ham Tour. Support 8 Kit Live a Idea a HRTL. 25. října Lucerna Music Bar. Lístky na Go Out.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
5: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
6: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
7: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
8: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v penny za 170.

0: 89,90.
1: Color Factory se vrací na klubovou scénu. V pražské Roxy vystoupí 18. a 19. listopadu, na brněnské Flétě 25. listopadu. Unikátní koncertní návrat, na kterém zazní nejen ty největší hity filmu Šeptej. 18. a 19. listopadu Roxy, 25. listopadu Fléda. Předprodej Go Out.
2: Reklama na Radio 1.

0: Ahoj, hoj, hoj.
1: Rádio 1.
2: Ahoj.
3: Ahoj, máme tady už avizované hosty, já je vítám, my si pouštíme mimochodem teďka Štefana Štreka, což je projekt Micronauts z Německa. Já ho nevolím jen tak úplně pro nic za nic, protože předmětem tohoto rozhovoru bude Das Filmfest, už 20. ročník německy mluvených filmů, a já tady jednak vítám Isabelu Petzold z GT Institutu. Hezké odpoledne.
1: Dobré ještě. Odpoledne.
3: A také je tady s námi velmi vážný host Florian Gag, režisér kultovního snímku Whole Train, který, a to je vlastně společné pro Das Film Fest i pro Whole Train, protože oba vlastně obě, jak Filmfest slaví 20 let, tak vlastně před 20 lety vznikl i Whole Train, takže docela vtipná jako náhodička. Florian, welcome.
2: Thank you very much for having me. I'm glad to be here.
3: All right, so it's nice coincidence that it's 20 years ago when you made the movie, and also Das Filmfest has 20th anniversary.
2: Mm-hmm.
3: So nice.
2: It's a good match. Nice. It's a good match. Well yeah. Done on both sides.
3: All right. Let's speak a little bit Czech about the Filmfest. But Florian, definitely you will get your word again later. Isabelo, to je fakt velká sláva, 20 let, uteklo to hezky. Já jsem koukal na ten, už jsme to tak jako prohodili pár slov, to není fakt jako zdvořilostní fráze, je to nabitý, je to opravdu jako velmi důstojná oslava těch 20 let. To byla docela fuška to připravit. Jak dlouho jste vlastně tenhle ten výroční ročník připravovali?
1: No určitě, tak po festivalu je před festivalem, že jo? Takže přípravy začaly samozřejmě už hned po loňském ročníku a byla to společná práce právě GT Institutu, ale také Rakouského kulturního fóra a také švýcarské ambasády tady v Česku.
3: Mm.
1: A stálo to hodně úsilí, ale jsem ráda, že je vidět, že výsledek stál za to, a doufám, že se to potvrdí posluchačům v sálech.
3: Jasně. Když se podíváme jakoby na tu letošní přehlídku, tak nám hodně asi pomůže se v tom zorientovat, protože je tam spousta jakoby jak nových filmů, filmů, které vůbec nepůjdou ani v distribuci, i docela už slavných snímků, dá se říct. Máte to rozdělené do několika sekcí. Zkuste nějaké jenom projet rychle, aby jsme se zorientovali a nějak pochopili tu strukturu toho festivalu.
1: Určitě, takže jak už jsi říkal, tak je to vlastně výroční, 20. ročník, takže se díváme trošičku i zpátky, ať už je to na historii přímo Filmfestu, jako je to například s filmem Životy těch druhých, který jsme promítali už před těmi 20 lety, ale jsou tam i jiné cinematografické vlastně klenoty celkově obecně z historie filmu, jakým je například Jak kolem na svět přišel, který budeme vlastně promítat v pondělí v kostele svatého Salvátora za doprovodu živé hudby, konkrétně Hamburku svatého Mikuláše z sboru svatého Mikuláše z Hamburku. Takhle. A nebo také Dobrodružství prince Ahmeda, zásadní film v historii animovaného filmu. Ten zase doprovodí jazzová skupina z Itálie. Ale máme taky sekci, která se zabývá ženskými hrdinkami, sekce Být viděna. Tam jsou skvělé filmy, jako například loňský film Hrdinka s vlastně zdravotní sestrou z Jipky vlastně v centru dění. Máme taky sekci Filmfest speciál, kde se řadí náš zahajovací film, který za chvíli, za pár hodin promítneme, a to bude Něžné monstrum z Leo Sedů v pražské Lucerně. Ale je také skvělý a na Berlinále mnohokrát oceněný film Staatsschutz. Máme i sekci Netrpělivost srdce, máme sekci Touha po, jsou to nejrůznější filmy, máme tam v tom programu různé filmové adaptace, teda knižní adaptace, máme tam například 22 bazénů podle slavného románu Karolíny Vál, ale taky festivalový hit Everytime, takže na pořád, a máme i program pro děti právě v sekci Bio Junior.
3: A bude i Sandra Hüller.
1: Sandra bude, ano, bude ne fyzicky, jo, ale metafyzicky ano, bude známa v filmu Rose, také obrovském hitu z letošního Berlinále.
3: Rozhodně. Jak se podle vás vůbec jako německá kinematografie v současné době stojí? Já nevím, mně přijde, že prožívá obrovský takový jako boom a je to pojem německý film nebo německy mluvený film v současnosti, nebo pletu se?
1: Právě to je možná důležité zmínit. Ono nejde u nás na festivalu jenom o německý film, jde o ten německy mluvený, takže to jsou skvělé filmy z Rakouska a ze Švýcarska. Často jsou to koprodukce samozřejmě. Určitě vznikají teď skvělé filmy, vidíme to v posledních letech s úspěchy na festivalech, vidíme to i jako, co se těch velkých hereckých jmen týče. To, že Sandra Hula, německá herečka, má tady ten status té hvězdy i za hranicemi, teď sklízí úspěch v Hollywoodu z několika filmy, to je určitě velká věc a jsou to velká jména i například režisérka, rakouská režisérka našeho zahajovacího filmu Marie Kreutzer je taky obrovský pojem ve filmovém světě, takže já si myslím, že celkově ten německojazyčný film má rozhodně co nabídnout a drží nějaké dobré tempo.
3: Zmínili jsme, že vlastně startujeme dnes, že jo, ale zítra bude určitě velké halo, minimálně pro část diváků, že dojde vlastně k projekci v restaurované digitální verze snímku Whole Train v kině Lucerna. Teďka nevím, v kolik?
1: Ve 20.30.
3: Tak možná teďka pojďme jenom zavzpomínat vlastně jako s Florianem, jaké to bylo tehdy, co to bylo za léta a vlastně z jakých zkušeností nebo znalostí, řekněme, té graffiti scény čerpal a tak dále, jaký on má vlastně vztah ke scéně a tak dále. Alright, Florian, tomorrow there is the day because there will be screening of the new renewed digital version.
2: 4K remastered version.
3: Exactly. Yes, yeah. Yes. When you look back, what was it like to make in that movie? It is about the Munich scene.
2: It's set in a fictional city, actually.
3: All right,
2: you know,
3: all right.
2: From the beginning, we said, no, this should be this story could happen anywhere in Europe or worldwide even. So we set it in a fictional scene, and that was the idea behind it. Of course, the subways are Polish, but that's a different reason why we did that.
3: All right. How do you remember? What was it like when you were making this movie, and what is basically your relations to graffiti or piece writing scene?
2: The main reason why I made this film is of course because I have a personal history within this culture. You know, I started writing graffiti in 1984 in Munich, which used to be quite a big scene back then, you know, even bigger than Berlin, especially in terms of train riding, you know. So that was my start, and why I was interested when I started studying at film school in New York to, you know, like look back into this time and try to come up with a story, you know. And that was how I started working on it, actually, you know, on the film. And how it was very different back then, because, you know, like nowadays I think there's a lot of or more appreciation for graffiti writing in general, you know. Museums are like doing shows, there's like street art events in every major city. So back then it was totally different. I mean, 40 years ago when I started writing, it was completely different. We were vandals, period, you know, that's it. And, you know, when I had my first law case, law appearance, you know, they wanted to put me in jail for a year for writing graffiti on trains. So different times, you know. Yeah. And even 20 years ago, nobody wanted to support that movie. Not the film funding people, and also not the cinema owners. So we were up against a lot. It took us 5 years to actually make the film, you know.
3: But lots of positive acceptation from the crew and from the scene. Was it somehow? Would you say that that it was? Was it something which proved that you are doing the right thing?
2: Probably, yes. I mean, we got like extremely positive response, of course, like from the graffiti and hip hop scene, but also from film festivals and awards and stuff like that. So in the end, it was, yes, it was, the recognition was there, you know, of course. And also, you know, when I worked with different people, like from the New York or from the American hip hop scene on the, for the soundtrack. For example, KRS-One, when he saw it, I showed the film to him. He said, okay, you got to come to New York. He invited me to New York to show it there, like, you know, before his concert, and introduced it to New York City, which was like a really great event, you know. So, yeah, in the end, I guess, and 20 years later, you know, wherever I am on the world, people come and talk to me and tell me, yeah, that, you know, this movie is the reason why I started doing graffiti. This is the movie, the reason why I started looking at art or started being interested in filmmaking. So it touched people, obviously, which makes me happy. You know, it's a great gift for me to see that it has traveled that far over the course of 20 years.
3: If you were making something like Whole Train Volume 2 today, would be totally different? Or by other words, has the graffiti scene changed a lot since the time when you were making your movie?
2: Yeah, I would say so. I mean, first of all, you know, like it's very... It's like you don't have a lot of time because of cameras and all that surveillance stuff that's there, you know. It's very different. So you have maybe like half an hour if you're lucky, or even not even, you know. So I would say in a sense the scene has changed. In general, it hasn't changed that much, you know. Like it's still about the same like core values. That's still going on like that, you know. And even if you look at different parts in the world, there it's different, you know. You have more time, you have the police is not as tough as in Germany, for example, hard to say. But yes, I mean, the main change is, of course, that a lot is happening on Instagram now, you know. I mean, that's different in a way.
3: What's your favorite city, like graffiti-wise?
2: Graffiti-wise, well, like if I look back into the 70s and 80s, it has to be New York. Mm-hmm. Then it was Amsterdam, you know, Paris, of course. But that's like my personal, because that was something that had an imprint on me or left an imprint on me. So. There's a lot of, I mean, wherever I come, you know, this is still in me. The first thing I do when I get off the plane or off the bus or off the train, I check what's up, you know, what are the names, who's doing the most, whose styles stand out. So this never goes away.
3: Yeah. All right. Pojďme si zahrát teďka tu vlastně nosnou věc ze soundtracku k Whole Train, alespoň třeba fragment jenom. Tohle je KRS-One.

0: v vysílání Rádia 1, a to díky tomu, že si povídáme vlastně o 20. ročníku festivalu německy mluvených filmů Das Filmfest. A se mnou ve studiu tady je zástupkyně festivalu z GT Institutu Isabela Petzold a také režisér snímku Whole Train Florian Gag, protože tenhle ten kultovní snímek o graffiti scéně má vlastně taky 20. výročí a bude představen vlastně teďka na Filmfestu v jeho nové remasterované, digitálně remasterované verzi. A právě zítra v kině Lucerna ho můžete shlédnout a poté vlastně dojde k besedě s Florianem a ještě vlastně s dvěma herci. Florian, who will you bring on the stage tomorrow after the screening of Whole Train tomorrow?
1: We're lucky enough to also have the two main actors, Florian Renner and Mike Adler with us, who play Tino and David. So the two leads will be there and I'm really happy to share the stage with them.
0: All right. So looking tomorrow, probably at Lucerna Cinema in Prague. So it was very nice to have you with us here. And Isabela, back zpátky teda k festivalu. Jenom se chci vlastně zeptat, kde všude vlastně se bude promítat, kde všude jede vlastně Das Film Fest letos.
2: Tak teď v té pražské části, to znamená od 15. do 20. října, nás můžete najít právě v kině Lucerna, ale také v Edisonu a také ve Světozoru a mimo jiné i právě v kostele svatého Salvátora, na to jedno speciální promítání, ale potom se přemysujeme také do regionu a to konkrétně 26. října začneme v Brně. A potom 3. listopadu jdeme dál do Olomouce, do Konviktu a zakončíme to od 7. listopadu v Ústí nad Labem v Hraničáři.
0: Super, a lístky jsou, že ještě?
2: Ještě se nějaké najdou.
0: Dobře, na webu?
2: Nejlépe na webu, přesně u nás na dustfilmfest.cz.
0: OK. Tak vielen Dank, Isabel and Florian. It was really great pleasure to have you here with us.
1: Many thanks. My pleasure. Thanks for inviting us.
2: Děkujeme.
0: Čus und servus.

0: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
1: Kino?
2: Kino.
1: Der Film?
2: Film.
1: Warum?
2: Proč?
1: Wann? Wo?
2: Kde?
1: Aha, das Filmfest.
2: Festival německých mluvených filmů.
1: Já. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
3: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
1: Čusí!
4: Zbláznili jste se?
5: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
6: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas? Nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
12: Galerie Rudolfinum uvádí poprvé v Evropě velkou společnou výstavu umělců z řad prvních národů Severní Ameriky. Jak reflektují své prožitky a zkušenosti? Tanya Lukin Linklater a Duan Linklater. Krestit Máčistan. Do 3. ledna 2027. Rozsáhlý doprovodný program na galerierudolfinum.cz.
13: Reklama na Radio 1.

0: Krásný podvečer vám přeje Stanislav Zima, posloucháte Rádio 1 a takovéhle krásné sonické krajiny tvoří americký producent 103.9 Never.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmy pro tento týden. První novinka. Anna Vaverková a písnička Jahody.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na křest alba kapely Moře dní, který se koná 16. listopadu v čítárně Unijazzu a vystoupí tam také skupina Dvořák.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: No a z ní vybírám, dneska vlastně podruhé slyšíme Om Square, ale tentokrát v originále, jejich novinka Break.

0: CD Nonstop.
1: Jirská post-punk rocková skupina Fountain DC vznikla v Dublinu před 12 lety okolo frontmana jménem Great Chatten. Jejich třetí album Skinty Fia vyšlo v roce 2022 po label Partisan. A vy se ho nenechte ujít dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Český producent Rabbit a jeho skladba Optician. No a tohle už je styl, který razí Skeptical, britský autor řady takových hodně minimalistických průrazných tracků. Tohle je jeden z nich s názvem Just One Kiss.

No a to už je ode mě všechno. Hezký večer vám přeje Stanislav Zima. Zůstaňte klidně s námi, za chviličku už uslyšíte pořad Řetězy a lopaty. No a já se budu zase těšit za týden ve čtvrtek 15. hodině. Čau, čau.

0: 1.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Hard Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Návrat legendy intimního ambientu Grupr v rámci festivalu Alternativa. Gotický folk hledající krásu v rozpadajícím se světě americké hudebnice Marie B.C. a komplexní i matematicky přesný metal newyorského uskupení Kralis. Více na hardnoise.cz.
4: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerieharfa.cz.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Štěpán Dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Zatočte se spadaným listím. Široké hrávě Fiskars Solid XL v oby jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv s oby.
11: Reklama na Radio 1.

0: Řetězy a lopaty. Kuba a Tom pouštějí kytarovou muziku. Občas tvrdší, občas měkčí. Hardcore, punk, metal, indie, akustik. Každý druhý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu 1. Řetězy a lopaty.
1: Čau, čau, čau.
2: Čau.
1: Tak co, Kubo, jak se máš?
2: Ani nevím. Jsem pořád teď nějakej zdrchanej.
1: Turko po Evropě je za tebou. Tak co? Pochlup se takhle. Sám jsem se nezeptal, tak to řekni veřejně.
2: Jo, dobrý. Tak nová místa, nové zážitky. Mám nový nejoblíbenější město.
1: Jaký?
2: Clermont-Ferrand.
1: Ty krása.
2: Byla tam vyhlášena první křížová výprava v listopadu 1095.
1: Jo, tohle jsi říkal.
2: Moc si. Pěkný historický městečko, výborná kavárna v cykloshopu. Takhle dobrý filtr jsem dlouho neměl, bohužel jsem zapomněl, jak se ta kavárna jmenuje, kdyby někdo byl náhodou teď v Clermont-Ferrand, mohl by zajít. A je tam takový velký kostel z lávových kamenů postavený. Takže...
1: Zní hodně dobře.
2: Je to hodně dobrý a turné bylo dobrý. V Lisabonu bylo tak vlhko a vedro, že jsem myslel, že to nepřežiju. Bylo tam třeba 40 stupňů a vlhkost 180%.
1: Koncert dobrý tam?
2: Koncert dobrý v Lisabonu. A jo, pěkný. Co ty? Co dům?

0: Novej pes vlastně.
1: Pejska, dneska tady měl být s náma, ale...
0: Není.
1: Není. Takže příště.
0: Příště no... host. Pes.
1: Příště co?
0: Host. Host.
1: Jo.
0: Pes.
1: Přesně tak. No, posuneme se k music a já tady mám novinku. Jmenuje se to Pivoňka. Znáš to?
0: Viděl jsem to, pouštěl jsem si vlastně i něco.
1: Tím zdravíme teda Zdeňka Lichnovskýho, který
0: je to
1: na,
0: tak?
1: Tom, na tom spolupracuje. Je to projekt Lenky Zbořilové. A moc vlastně nevím, vyskočilo to na mě a hrozně se mi to líbilo.
0: Já jsem to viděl, protože Zdeněk to pozdílel no, někde.
1: Jako právě mě to vyskočilo a říkám, že to zní fakt super, tak... to tady rovnou pustíme, protože je to fakt skvělý.
0: Je to takový ten to dark pop, nebo jak to říct.
1: A má to kytary docela dost hezký, takže až shoegazový mi to přijde trošku. No, jo. A je to fakt skvělý, je to single teďka z října 26 a uvidíme, jestli to bude na nějaký desce nebo něco, budu to určitě sledovat, protože se mi ta písnička hodně líbí. Má teda i nějaký starší nahrávky a ty se mi líbí taky, ale tohle mě zaujalo hned. Takže si to asi rovnou dáme. Pivoňka, dáme si song úplně z brusu novej. Víceméně, když je to z října, tak...
0: Tak je to teď.
1: Tak je to nový. Třeba to pár let vydrží, se jmenuje ta píseň.
0: Tak jdeme na to.

0: To je hodně hezký, takže jsem zvědavý, jestli budou další věci, ale tak snad asi jo.
1: Hele, třetí série Twin Peaks od Davida Lynche vyšla 2017. Kdyby ji natočil
0: letos,
1: kdyby byl naživu a rozhodl se pro čtvrtou sérii, tak by tahle písnička do toho baru v Twin Peaks
0: sedla.
1: Prostě sedla, mohla by tam, jak on vždycky, on prosazoval docela takovýhle ty dream popový věci hodně, že hráli v těch barech, kdy se tam potkávali ty lidi, a dával tam dost prostor i jako docela dlouhý části toho songu, a tohle si tam úplně dokážu jako krásně představit. No, tak to je celý.
0: Tak to je celý, je to rozhodně moc pěkný a my přitvrdíme.
1: Tak kde bylo to?
0: Novej dvoj single.
1: Škvoři.
0: Skoro. Demonstration of Power ze Skotska, z Glasgow. Vyšel na Northern Unrest a Streets of Hate.
1: Hele, což je New Yorkský label, Streets of Hate, ale připomeň mi, byla kapela Despise, ty jsou taky ze Skotska.
0: A to jsou taky
1: z... Tam jsou nějaký členi toho Demonstration of Power, nebo to je jenom jiná kapela, myslím, ze stejného?
0: To je ze stejného labelu, jakoby.
1: Jo, jo, okay.
0: Takže je to promo k albu, už jsou předprodeje, to nevím, kdy vyjde popravdě, ale bude to super.
1: Jako zní to dobře, no.
0: Je to hodně tvrdý, líbí se mi, nebo je hustý, jak jako je třeba, když jezdí hodně do Ameriky hrát, že jo? A jak vždycky, jakoby zpěvák...
1: Se ti na to líbí, jakoby.
0: No, že jak zpěvák tam vždycky vyběhne s tou skotskou vlajkou. Jak jakoby...
1: A ty Amíci nevědějí, co to je.
0: Ty Amíci asi nevědějí, co to je. Ale... si nebudu představit, že bych vyběhl s českou vlajkou.
1: V Chicagu třeba, jo.
0: Ale tak oni jsou jako utlačovaní v Británii, tak jsou asi pyšní na to, no.
1: Yeah.
0: Takže si dáme Demonstration of Power a je to super, takže posuďte sami, dáme si oba songy celkově 5 minut.

0: No, Snare teda, to za nás asi dobrý, ne?
1: Snare byl vždycky dobrý u téhle kapely.
0: No, my se posuneme trošku, tohle je teda rok 2026.
1: Ano.
0: A my se vrátíme do roku 1990. Do Československa. A dáme si Vitacit.
1: Ty kráso.
0: Kytarista Vitacit ti pochválil zvuk.
1: Takže a velká to, čest.
0: A to digitální. A to ještě zdůraznil, že jako to, co si tam nosej za píp věci jako ostatní, tak tohle teda bomba.
1: To je zvouček.
0: No tak si dáme song Dragon od Vitacitu z desky z roku 90, jak jsem říkal, Vzhůru přes oceán, která má fakt hodně hnusný obal.
1: Tu mám na desce, jsem na to koukal. To mám skvělá, na desce.
0: To je skvělá. A ten obal je teda brutální.
1: Je bílej.
0: To cením hrozně. No a každopádně...
1: Můžeš si prostě dokreslit, že jo?
0: Vlastně můžeš vymalovávat, no. No je to, ta deska to je prostě za mě asi nejlepší heavy metalová nahrávka. Když řeknu heavy metal, tak samozřejmě víme, že co to znamená. Ale to je prostě úplně skvělý. To má tak superový riffy, tak dobrý zvuk vlastně. Je to teda debutová deska Vitacitu. A to jsem je kapela teda je z Rostok, takže zdravíme Davida Machalického.
1: Ty mohl by hrát ve Vitacit, David.
0: To podle mě hrál.
1: Tenkrát. Podle mě
0: s nima někdy zaskakoval.
1: V 90.
0: No a víš, jak se jmenovala kapela Vitacit ještě, než se pojmenovala po prášku na nápoj? Nápojově prášku Vitacit.
1: Prášku na nápoj. To nevím.
0: Kapela Smetiště.
1: Ty jo, tak to.
0: To jsem nevěděl, to je teda skvělý.
1: Říkal jsem si, že Vitacit není tak super název, ale oni to docela vylepšili.
0: To lepší. No, každopádně tato deska, kdo nezná, tak teda, kdo nezná a poslouchá metal, tak to je teda fakt blbý a hodně doporučuju a my si teda dáme ochutnávku v podobě songu Dragon. Já než myslím, že to je Dragon.
1: To by bylo taky dobrý.
0: No.
1: Dragon.
0: Ale samozřejmě na téhle desce není naše nejoblíbenější písnička od Vitacitu a to já chci se ptát těch králů. Tu ale najdeme... co jsem koukal, tak to pak Miloš Dodo Doležal, myslím, vydal na nějaký kompilaci, jakože za Vitacit, ale jinak je to na albu Ladislav Křížek, což byl Citron, Vitacit...
1: Grayson.
0: A... vlastně jsem moc nevím, asi to je jeho písnička, takže proto je to takto, ale ta písnička je naprosto geniální. No, ale my si dáme song Dragon, který je taky hodně geniální. Tak jenom Dragon.

0: To je teda bomba. To si to album asi...
1: Pustíš. Někdy. Jo. Nejseš ty takový ten sběratel, co to sbírá, ale nikdy se to nepustí, viď?
0: Ne, když jsme to pouštěli spolu, podle mě, u mě.
1: Fakt.
0: Myslím si,
1: Tory
0: že...
1: jsme si pustili Armagedon, podle mě.
0: Jo, tak možná ne tohle.
1: No každopádně nás můžete najít teďka teda na Discoxu.
0: Přesně tak, mě i Toma.
1: Tofu X Kuba a Čertominátor, takže... Kdo...
0: Koho zajímají naše sbírky?
1: Koho zajímají naše sbírky, já tam ještě nemám vinily, zatím kazety jenom. To mi trvalo jenom 3 měsíce.
0: Já tam všechny vinily a dávám kazety.
1: Ale mám tam fakt velký underground, který tam nebyly nikdy k nalezení, takže jsem je tam musel vytvořit. Proto mi to trvalo tak dlouho, ne, že bych měl sbírku jak blázen.
0: No to jde jenom z internetu, že jo? Já jsem chtěl něco taky tam vložit.
1: Co z internetu?
0: Teda z internetu, jakože z počítače vkládat.
1: No to jo.
0: Jsem to v mobilu nechal, pak jsem ještě to jde jenom
1: přes
0: počítač.
1: Tablet jsem to dělal, no. A to je jedno. Tak co tam máš, Kubíno? Kubíno!
0: Teď tam mám Hammer and Steak od kapely Krik. Je to kapela, co s náma hrála poslední den turné ve Firtu v Německu. Je to black metal punk, ale hrozně mě to naživo bavilo. Zpívá tam Alex, Aleš ne, ten zpívá teď jinde, v Páce. Tyhle, mohli jsme pustit Páce.
1: Pustíme příště.
0: Pustíme Pace. A hrozně atmosferický kytary a fakt mě to bavilo. Jako zvukově ta nahrávka není tak dobrá, jako to znělo naživo, ale bylo to hrozně super, takže si to dáme prostě.
1: A tak ještě přibliž teda, co je to za žánr ještě k tomu black metal punku, tak to mě zajímá trošku jako víc.
0: No prostě takový ty melodický black tremola metal. Black metalový a do toho tupa tupa třeba.
1: Tupa tupa.
0: Tupa tupa. Nebo jak to je, dubček, dubček. Hele, dubček, dubček tam nějaký občas. Petarda, nevím. A this beat je co, to je dubček? To není dubček. To je Czech Dub. Czech Dub možná. Czech Dub by mohl být.
1: Czech Dub.
0: Tady si dáme tuhle kapelu, mají, myslím, tuhle je kazeta a měli i vinyl tam na prodej, takže jsem si ho nekoupil.
1: O, by se musel dávat na Discox.
0: Ale právě, ale tak si to poslechněte a prostě uvidíte.
1: Jasně,
0: no.
1: Řekneme si, jo.
0: Řekneme si, jaký to je.

0: Kalifornská sluníčka Young the Giant míří do Prahy. Oslava alba Victory Garden. Oslava radikální empatie. 21. října v Roxy. Vstupenky na force.cz.
1: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
2: To je ale zima. Jdu ven.
1: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
6: Film Fjord. Výherce Zlaté palmy v Cannes a Oscarový favorit. Renate Reinsve a Sebastian Stan podávají životní herecké výkony v intenzivním morálním dramatu o rodičovské lásce, střetu kultur a právu rozhodovat o osudu vlastních dětí. Fjord. V kinech od 15. října.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
8: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
9: Zdar, tak co včera?
10: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
9: A přes co máš televizi?
10: No normálně, přes anténu.
9: Tak to bude tím. Já mám Sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
10: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
9: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
11: Vážení přátelé, Bára Hrzánová a skupina Kondurango vás srdečně zvou do paláce Akropolis 23.10. od 20 hodin. Přijďte, bude to velký. Těšíme se na vás, Bára Hrzánová.
12: Reklama na Radio 1.
13: No, jako to se mi docela dost líbilo, to bylo dost pohodě. I ten zvuk právě.
14: Sklepní.
13: Šustění, šustáků.
14: Sklepní kazeťák.
13: Dost dobrý. Já myslím, že ho. Hele, dlouho tady nebyl. Teď Sabati jo. Taky nebyli moc dlouho, jako tady v Praze, že nehrál teď moc dlouho.
14: Jo, to ano. A poslední, že ty hrál, tak jsem tam byl.
13: No, tak to se máš, nemachruj.
14: Jo, já jsem na ně byl hodněkrát, víš. No já teď Ozyho slyšel docela hodně, protože v práci posloucháme rádio. A tam ho hrajou docela dost často.
13: Mom, I'm coming home.
14: Ty jo, to ne, to... To si nevybavu, že by hráli. Jako asi jo, ale...
13: To nikdy
14: asi to někdy hráli,
13: asi
14: ale...
13: Asi nikdy nehráli tohle v rádiu.
14: Teď nějak v blízký minulosti si to nevybavuju.
13: No a co říkáš vlastně na desku Ordinary Man z roku 2020?
14: Brutální. Je... Jako baví mě dalo, když to vyšlo, jak jsem doslouchal furt, i pak ta následující deska... Tam mě bavila, tam má vlastně hosta na každý song na té další desce.
13: No jasně, že ji dělal s někým jiným.
14: A to mě bavilo snad ještě víc, to bylo prostě super. Ale vlastně. Ordinary Man, tak...
13: Ordinary Man je z roku 2020, je to po 10 letech materiál, co vlastně vydal s odstupem 10 let. Hosti tam jsou Elton John, Post Malone, Tom Morello a Slash a Prey vlastně ten Post Malone, co byl ten první single z té desky, tak ho vlastně přinutil nebo prostě díky němu ten Ozzy udělal vlastně celou tu desku.
14: To je už s tím, opak vlastně měl i Post Malone s Ozzym, že jako by song, že jo? A vlastně Ozzy s Post Malonem naživo hra, jako zpíval. To mi přijde hodně hustý.
13: Dáme si song Today is the End. A já jsem to poslouchal, mě vůbec nesedí, teda co nemů, co vlastně tady to období Ozzyho, tak je Cylindreho. To nezvládám moc.
14: Já jako to jsem se snažil to nevidět, no.
13: Ale jako to, asi ho to nějak nesedí.
14: Asi ho nezajímá, že nám se to moc nelíbilo.
13: No, no, to ho asi nezajímalo, ale ten refrén toho songu je jako pop-punk a je to naprostá nádhera, jako to je tak brutální refrén, že se mi tomu nechtělo věřit, když jsem to slyšel. Jako nesedí mi k tomu ten zvuk, je to strašně takový moderní zvuk, ale samozřejmě
14: to je to nějakým tím mladým producentem.
13: Samozřejmě je to rok 2020, jo, takže ono asi jako nebude dělat zvuk z roku 85 třeba, no.
14: Mě hrozně prostě na Ozzym bavilo, že jakoby uměl stárnout a jakoby ta hudba tak právě byla jakoby furt Ozzy, ale
13: vyvíjela se moderně,
14: ale vyvíjela se a jakoby to mi přijde hodně hustý, že to jako prostě ty starý většinou umělci tak se furt snaží dělat to, co je proslavilo prostě v roce 1970. Ale Ozzy se jakoby vyvíjel podle mě v pohodě. Jako,
13: no. Ten Ozzy v tomhle prostě fakt super. No. A třeba i na desce Scream, nebo myslím taková, že má fakt moderní zvuk a jako moderní riffy, že tam
14: jo.
13: hodně třeba metalcorovej krvků.
14: To je se takovým Waldem. Tak jdeme na to. A ještě jsem chtěl vlastně říct, že na té další desce, tak tam jsou jenom brutální refrény všechny. To bylo hrozně dobrý. Král refrénů a všeho.

0: No, ten závěr teda, to bylo hodně moderní.
1: Musím si to zase dát. I novou desku, i před novou.
0: Před novou.
1: Před novou deskou vyšla předtím deska a tu si taky dám. A to byla tahle.
0: Co tam máš teď?
1: Já tam teď mám, myslím, Leeway. Legendární New York hardcore kapelu.
0: Už tady taky padla.
1: Už tady taky byla asi, si myslím.
0: 100 pro. Já jsem určitě dával dvakrát.
1: Byla založená v roce 84 v New Yorku a byla to jedna z prvních kapel, co mixovala
0: crossover prostě.
1: Hardcore, punk a metal, takže crossover.
0: Crossoverík.
1: A prostě ty vokály, no, to asi dělal nejvíc unikátní tu kapelu. Baví mě to hrozně, jsem na turné hodně poslouchal tu oranžovou desku, to se jmenuje Open Mouth Kiss. Taková jakoby jednodušší na riffy, ale baví mě hrozně vokály.
0: Skvělá, já jsem jí tady jednou pouštěl Leeway a myslím, že jsem k tomu právě dával ten komentář té legendární fotky, jak míří ten zpěvák gunem na toho bubeníka.
1: Jo, to už si vybavu. No, oni vlastně vznikli v roce 84, ale nemenovali se Leeway, jmenovali se The Unruled.
0: Aha.
1: Ale první desk...
0: Unruled. Unruled, jo.
1: Ale první deska Born to Expire vyšla
0: lepší
1: už jako...
0: Lepší než Smetiště.
1: To asi jo, no. V roce 89 Born to Expire, nejlepší deska. Tohleto je z Desperate Measures, poslední song The Future. A je hodně dlouhej, hodně rozmanitej, ale prostě ten prostřední riff, to je takový dělo.
0: To je hodně originální kapela, jakože to bylo, fakt bylo asi i v té době dost originální a vlastně doteď, když to pustím, tak se to hodně odlišuje. No.
1: Hráli jsme ještě k tomu, řeknu, z Plastics, což je britská kapela a jejich intro bylo právě intro z Born to Expire a já myslím, že se zblázním, že jsem to slyšel.
0: Ty jsi myslel, že to jsou Leeway totiž.
1: Já jsem myslel, Leeway, já myslel, že umřel před dvěma rokama a oni to byli Plastics, ale bylo to super.
0: Tak,
1: takže si dáme The Future od kapely Leeway právě teď na Rádiu 1.

0: No, to je výborná kapela, tu si musím teď dát po cestě domů.
1: Vlastně všechny alba jsou úplně super.
0: Je to tak. Máme tady poslední věc, tou se s váma rozloučíme. Tato kapela už tady taky padla. Nejednou. Ale já mám teď jak to točím hodně, na vinilu jsem to teda poslech a hrozně mě baví ten zvuk, jak je to... Je to prostě trashový taky. Je to trashový celý ten zvuk, ten, i ty riffy jako.
1: Jako hodně, ale je to zajímavý, protože tahle nová deska, jmenuje se New Lords, že jo, nová deska.
0: Ta barevná prostě s tím.
1: Tak to má takový jako natlakovaný zvuk, ale zároveň trashovej takovej, že to je hrozně jako dobře udělaný, no.
0: No, právě, to je úplně geniální a prostě mně strašně přijde, že já jsem tu kapelu vždycky bral i těma, vlastně i Excalibur vlastně obal, tak na mě vždycky působil strašně trashově, jak tam jsou ten rytíř prostě a celý to
1: vždycky
0: na mě
1: měli, no, i na těch
0: působí trashově a on to je jakoby hardcore, ale těma vokálama, ty riffy jsou hodně vlastně často trashový strašně, ale groovový jako.
1: A já jsem koukal na rozhovor s Jam a jeho nejoblíbenější vokalista je Levy.
0: No tak.
1: Takže to nám krásně navazuje i do konce.
0: Oslý můstek, jak se říká.
1: Oslý můstek.
0: Dáme si song, teda z téhle desky. Jak se jmenuje, prosím tě?
1: 13 and Mean.
0: New Lords z roku 22. Je to druhá deska, první deska byl debut z roku 2018, mezi tím vyšlo EPčko a nějaký single, ten Reign of Terror a EPčko Swinging Swords, Chopping Lords.
1: Jo. A Split s tím ještě, s Dead Heat měli.
0: Jo, jo. A my si teda dáme song 13 and Mean. Je to nejdelší song z tý
1: tady jsou brutální ty melodický vokály.
0: No a to je, tenhle song je takovej diktát, že to je neuvěřitelný. Ta deska, hele, tenhle song má podle mě 2:20 třeba nebo něco takovýho a je nejdelší z toho alba, ale celý album má 10 songů a celý trvá 17 minut. To je úplně naprosto geniální.
1: To je ještě kratší než 10 songů Scoop.
0: No vidíš. Tak jdem
1: na to.
0: Tak se mějte dobře.
1: Čau.
0: Čus.
1: Zas někdy.

0: Řetězy a lopaty. Kuba a Tom pouští kytarovou muziku. Občas tvrdší, občas měkčí. Hardcore, punk, metal, indie, akustik. Každý druhý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu 1. Řetězy a lopaty.
1: Reklama Rádia 1.
2: 17. října přijíždí do Prahy legenda elektronické hudby. James Lovell, zakladatel projektu Uncle, vystoupí v klubu District se speciálním 3-hodinovým DJ setem. Speciální host, polské duo Scalpel s unikátním AV setem. 17. října, District Prague. Vstupenky v síti Go Out. James Lovell, Uncle, 3 hodiny, jeden výjimečný večer.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
6: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
7: Co nám může bronzová dýka, jantarový korálek nebo zdobený šperk prozradit o lidech, kteří je před tisíci lety vyráběli a používali? Vydejte se do doby bronzové ve Středočeském muzeu v Roztokách na letošním Mezinárodním dni archeologie. V sobotu 17. října od 11 hodin. Mezinárodní den archeologie a krása v bronzu ukryta. Víc info a kompletní program najdete na webu středočeskemuzeum.cz.
8: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
9: Východ slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
10: Pomáháme s Europlazmou.
11: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.

non-stop. Je tu 19. hodina čtvrtek a je tu s tím také pravidelný pořad všedního dne, pořad CD Nonstop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň dneska s touto irskou indie postpunkovou partičkou Fountain DC a bude znít jejich třetí studiové album s názvem Skintifia, které vyšlo v roce 2022 na značce Partisan. My si zařazeme tuhletu už velmi populární současnou indie rock postpunk pětici v souvislosti teďka s jejich návratovým albem, které vyjde už dnes o půlnoci pod názvem Dopamine Chamber, a to na značce Excel Recordings, kde ostatně jste mohli najít i tu předchozí čtvrtou desku. My si můžeme říct, že tahleta irská pětice z Dublinu vznikla v roce 2014, a to okolo hlavně vokalisty frontmana Graham Chetna. Sestavu doplnil také kytarista Connor Carley, dále baskytarista Connor Deegan Third, alias Deego, a bubeník Tom Cole a také jak je další kytarista Carlos O'Connell. Zajímavostí je, že se původně zblížili skrze společnou lásku k poezii a společně vydali i několik básnických sbírek. Každopádně název si zvolili podle zpěváka z filmu Kmotr, Johnnyho Fontaney. No a protože už zjistili, že existuje kapela The Fountains, tak si přidali ještě zkrátku DC, což znamená Dublin City. Kapela debutovala už v polovice té minulé dekády garážovými začátky. První singly se začaly objevovat až v roku 2018, kde také upisuje značka americká Partisan. To byly singlovky jako Boys the Better Land, Checklist a Breakfast nebo Too Real, či také Hurricane Laughter, Winter in the Sun. Každopádně v roce 2019 vychází jejich také debutové album s názvem Dogrel pro značku Partisan, které se vyznačilo takovou syrovou, energetickou, rockovou i postpunkovou náladou, plné irského realismu a přímočarého frázování. Deska kapele okamžitě vynesla nominaci na prestižní Mercury Prize v Británii a také tenhle ten raketový start kariéry pokračoval v této dekádě. Jejich druhé album vychází hned po pouhých 15 měsících uprostřed pandemie. Tato deska je Heroes Death 2020 a značce Partisan, kde zvuk výrazně zpomalil, potemněl a stal se více hypnotickým a melancholickým. Skvělé album, které reflektuje odcizení, ztrátu soukromí a vůbec tlak spojený s náhlou jejich slávou. Tohleto druhé album jim pak přineslo už i nominaci na prestižní Grammy a já doplním, že z téhle desky si můžete pamatovat právě titulní skladbu Heroes Death, Televised Mind anebo také I Don't Belong. S touhletou deskou jste také měli poprvé možnost vidět v Praze, tenkrát v tom odloženém koncertu v Roxy. No a doplním, že v tom roce 2021 vychází i zajímavé remixy pro jejich singly od So Wax třeba či Dave Clarka. Vy dnes uslyšíte jejich třetí studiové album Skintifia. Deska vyšla v roce 2022 a vynesla kapele hned první místo v britské, ale samozřejmě jirské albové hitparádě a název překladu znamená Zatracení jelena. Zvuk kombinuje postpunk z prvky gotického roku, ale i shoegaze, no a tématem byla tenkrát na té desce jejich identita nahlížená zvenčí, jelikož se členové v té době přestěhovali do Anglie. No a album získalo obrovské uznání u kritiky a také opět nominace na prestižní ocenění a nakonec i vítězství v Brit Awards. Vy si můžete z této jejich třetí desky pamatovat singlovky jako Jackie Down the Line, I Love You nebo právě titulní skladbu Skintifia. Následující rok pak 2023 přispívají také na kompilaci cover verzí Nicka Drakea skladbou Cello Song. No a následující rok 2024 přichází už s novým materiálem v podobě singlu Starbuster či Favorite, později také hitovkám jako Here's the Thing či Buck a právě tyhle ty najdete na jejich čtvrté studiové desce Romance, která vychází už také poprvé na značce z Británie XL Recordings. Album se stalo platinovým a zvukově to byl obrat v jejich kariéře. Pod producentem právě James Forda opustila kapela tradiční postpunkový zvuk a představila futuristický dystopický sound inspirovaný hlavně alternativním rockem 90. let, hiphopem, grungem, ale i new metalem. No a po loňském singlu It's Amazing to be Young, který se objevil na deluxe verzi desky čtvrtého alba Romance, se kapela Fountains DC ozvala letos v létě nejdříve singlovkou Marianne, teď na podzim dalším trackem Tank a také i dalším singlem Where is Gone s Rosalie, které všechny tři najdete na jejich zcela nové páté studiové desce Dopamine Chamber, která vychází, jak jsem řekl, teď o půlnoci. To znamená, oficiálně zítra také ji najdete už v obchodech. No a i tohleto nové album Dopamine Chamber pokračuje v odvážném experimentování a rozvíjení moderních aranží. Každopádně Fountain DC už opustil ten postpunkový zvuk, což lituju, mně se hodně líbily, ale v současnosti stále patří k nejprogresivnějším kytarovým kapelám v současnosti. Doplním, že ji uvidíte také příští rok v Praze. Lísky mizí, tak si pospěšte. Každopádně teď už deska, třetí album Skintifia z roku 2022 a já vám přeju příjemný poslech. CD Nonstop.

0: Reklama Rádia 1.
1: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Třeba rezidencí v Rudolfinu, Max Cooper, Anuška Shankar, Steve Reich a Samara Joy. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
2: Prague Sounds, the festival.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr
4: a rozšíříme výběr.
7: Dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko?
4: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
10: Jasně, a já budu britská královna.
9: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
10: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
9: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
10: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
9: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
11: Proč mě běžíš, gazela?
12: Protože jsem veselá.
11: A když se smutníš?
12: Budem běžet tiež.
13: Jana Kovalčiková, Ingrid Tymková, Milan Ondrík a Ivana Chýlková v novém filmu Marka Škopa Láska. Co je skutečná láska? Zjistěte v kinech a filmových klubech od 15. října.
14: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
15: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v Obi jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv s Obi.
16: Norma. Mezinárodní festival autorského divadla a současného umění. Znovu zrození. 23. až 25. října ve Studiu Hrdinů ve Veletržním paláci. www.studiohrdinů.cz.
17: Reklama na Radio 1.

0: Paráda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.
1: No vida, už je to další týden a začíná další vydání Hitparády na našich obvyklých frekvencích na Rádiu 1. Hezký poslech dnešního pořadu vám přeje Jerry a těším se na společně strávené chvíle zde na Rádiu 1. Hitparáda vždy začíná výběrem pěti novinek, tak tomu bude i dnes. Na úvod se sluší poděkovat za vaše hlasování. Tři z vás taky dnes po zásluze odejdou s nějakým lupenem na Arlo Parks. Hlasovat můžete na stránkách Rádia 1, ale to víte, já vám to ještě připomenu. Tak se pohodlně usaďte, uložte, nebo v jakéže poloze chcete poslouchat Rádio 1, nebo v jakéže poloze musíte poslouchat Rádio 1. Hitparáda právě začíná. Tady jsou novinky s datem 15. října. A my si pustíme hned první z nich a to bude Perfume Genius. Americký producent vlastně jménem Mike Hadress z Los Angeles. Naposledy mu vyšla deska Glory a to bylo v březnu roku 2025. A on se pustil do dalšího projektu, jedná se o hudbu k tanečnímu představení, které se jmenuje The Lesson a je inspirované románem Pianistka. Takže hudba k divadlu a song s názvem Natural High, to je dnešní první novinka, Perfume Genius.
2: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: Tak na Rádiu 1 dozněla dnešní první novinka, a to skladba Natural High od Perfume Genius. Jak jsem říkal, je součástí jeho nového materiálu pro taneční představení The Lesson, kteréž to bude mít premiéru příštím roce. No a teď se posuneme za elektronickým duem Bicep. Andy Ferguson, Matt McBrier z Belfastu, který teda ale dlouhodobě žijí v Londýně. Zářijový track s názvem Air, na kterém spolupracovali dvojice Soar, neboli Clark a Saskia, je tady jako novinka druhá. Pojďme si jí teda zahrát a jenom dodám, že je součástí třískladbového releaseu EPčka Air, které vyšlo právě 25. září u Ninja Tune. Bicep, Air, to je další novinka.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Bicep ve spolupráci s dvojicí Soar, to je skladba Air jako novinka druhá, velmi příjemná záležitost a vzhledem k tomu, že se mi chce dospát, tak jsem tady málem nestačil zareagovat, což naštěstí už se změnilo a moje reakce jsou plně funkční. Britská písničkářka Lande Hecht je tady s novým singlem ze září, který se jmenuje Reality. My jsme si už letos v rádiu hráli další její dvě skladby, ale myslím si, že ne v parádě. Její čtyřskladbové EPčko Threadbare obsahuje právě tuto věc Reality. Novinka v parádě.
1: Novinka týdne v parádě Rádia 1.

0: Ta britská písničkářka ze Scarborough, Landy Hecht, a její skladba Reality, to je dnešní novinka třetí. No a teď se podíváme do New Yorku za zpěvákem a písničkářem Devonem Churchem. A 18. září mu vyšlo jeho už album s názvem The Shame of Winnipeg a už třetím singlem je z něj právě skladba Vast as Space.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: zlovesné echo na vokálu zpěváka. Jménem Devon Church ve skladbě Vast Space. Dozněla čtvrtá novinka z pěti a my ty novinky ukončíme velmi skočně. Možná si vybavujete, že jsme si dávali někdy před zhruba pěti lety, možná čtyřmi, do hit parády kapelu Death From Above 1979, což je kanadské dance punkové duo. Private Lives, to je jejich nová tvorba z připravovaného alba stejného jména, které vyjde 29. ledna. Novinka poslední.
1: Novinka týdne v hit parádě Rádia 1.

Posloucháte Rádio 1. Dozněla poslední dnešní novinka Death from Above 1979, skladba Private Lives, která předznamenává jejich desku, která vyjde v lednu, a vy už tak máte obrázek o tom, které z těch novinek byste mohli podpořit. Když jsme u toho, tak minulé novinky jste podpořili zcela maximálně, to znamená, postoupilo všech 5 skladeb a 5 písniček z žebříčku tak muselo uvolnit své místa. Za chvíli si řekneme více. Předtím ovšem ještě stručný návod, jak hlasovat. Ten konec konců naleznete u hitparády Rádia 1, což je jedna ze stránek na www.radio1.cz. Je to udělaný vždy tak, že večer ve čtvrtek ve 22 hodin se spustí hlasování, můžete vyplnit formulář velmi jednoduše, hlasujte pro co nejvíc skladeb, protože v takovou chvíli má ten váš hlas největší váhu pro ty skladby. No a samozřejmě taky se může stát, že díky tomu, že zahlasujete, tak něco také vyhrajete. Dneska to budou lístky na Arlo Parks a příští týden to budou lístky na britskou kapelu Temples. A hitparádu můžete slyšet vždy ve čtvrtek večer ve 20 hodin a následně v neděli dopoledne. Co se týká pozvánek na koncerty, tak jak už jsem tady několikrát naznačoval, tak ten podzim bývá a jako je i letos velmi bohatý. A třeba zítra na Flédě, tedy 16. budou hrát HVOB, což jim v Brně velmi závidím. 17. října v Sasazu Royce & Murphy, James Lovell a Scalpel v Distriktu, 17. října Royksop na závěr Signal Festivalu v Sasazu 18. října, Wu-Tang Clan 18. října, Digitalism 22. října v Akropoli, Clawfinger v Sasazu. No, jako tam jdem a jsem zvědavý, jak Clawfinger budou zapadat do konceptu podniku Sasazu. A soutěžili jsme taky tady o lístky na DJ Crashe, ten bude hrát 25. října tradičně v Lucerne Music Baru. Stýká listopadových akcí, no tak rozhodně zajděte třeba do Roxy oslavit 30 let existence Om Square 10. listopadu, to jsem asi říkal, případně 14. listopadu, tam bude party, kde budou vystupovat Left Field, Darren Emerson a Phil Hartnell, 18. a 19. listopadu, protože jeden koncert přidaný, budou v Roxy vystupovat Color Factory. No, takže tak, koukněte případně na seznam koncertů, které publikuje kolegyně Jana Kománková na webu protišedi.cz. Snad jsem na nic důležitého nezapomněl. Pojďme se podívat, jak vypadá dnešní žebříček hitparády. Aha, no, tak mám takový krátký podklad, ale akorát to vyšlo.

0: Rádio 1.
1: No a začínáme na 15. místě projektem Baths s skladbou The Fawn. Zatím 4 týdny v parádě.

Tak tohle to byla 5,5 minuty dlouhá skladba The Phone od producenta Bass. No a 5minutovka následuje i teď trošku něco jiného. Jedná se o již ověřenou spolupráci Belgičanky Charlotte Adigéry a Polise Pupua, kteráž to pokračuje už vlastně 4 roky, kdy vydali první desku. Goo Goo Gaga, nový track v produkci Solvex. A tady je Charlotte Adigéry a Polise Pupua.

Tak Charlotte Adigéry a Boris Pupul jsou provázáni s bratry Deveovými neboli Soulvex docela hodně, protože vlastně jejich společné album z roku 2022 s názvem Topical Dancer bylo jedním z prvních aktů, který právě Soulvex na svém labelu vydali. No a pak už se to táhlo. Jinak sám Boris Pupul vydal svůj solový počin desku v roce 2024. Teď už se podíváme za Tokimonstou, lépe řečeno za Tokimonsta, 13. Memory on the Run.

Dozněla Toki Monsta a její track Memory on the Run na 13. místě. No a my teď už jdeme za Kate Nash. Její novinka z minulého kola se jmenuje Spilled Milk.

dozněla ostrá až o pořezání věc od Kate Nash, výborná záležitost názvem Spilled Milk z minulého týdne, novinka od téhleté napůl irské písničkářky z Londýna. Jinak v lednu příštího roku vyjde jí už šesté album s názvem Kylene. Následuje další novinka, a to Skepta, legenda UK Grimu, spolu s dalšími legendami Chase & Status, který mimochodem teď vydali 9. října nové album. Innocent Smile, 11. místo.

0: Skepta featuring Suggs and Chase and Status, Innocent Smile, 11. místo a novinka z minulého kola. Ještě máme před sebou 3 postupující novinky. Teď už ale něco, co tady hrajeme už 3. týden, a to něco jsou Mode Selector. Berlínský projekt, který chystá v lednu nové album Mode Selector, a co je samozřejmě prima, že se tito 2 profíci přijedou podívat i do Prahy, a to 3. března.
1: Ej, ej, ej, ej.

0: dokonale vybroušený diamant.
1: Vývar získáme jedině z rybích hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné ryby.
2: Ale pozor, mi, pane, nejlepší vývar získáme jedině na rádiu jedna.
1: Tam není to nic proti žádným bontónům. Zrovna tak tam můžeme...
2: Asi je.

Z minulé novinky na místo deváté postoupila epická skladba A Way Back od švédské postmetalové kapely Cult of Luna. Ta vydá už svoji desátou desku 6. listopadu. Máme tady další novinku a to je zajímavá spolupráce Toma Rowlandse z Chemical Brothers a norské zpěvačky Aurory. Jejich společný debut s názvem Come Closer vyšel v dubnu. Teďka je tady EPčko, který vychází zítra, jmenuje se Celebration a stejně tak se jmenuje i ten track, který si pouštíme teď na 8. místě. Postup z novinky.

Poctivý track Celebration od spolupracujících Tomorrowlandse a Aurory, neboli Tomora. Osmé místo a je to jedna z postupujících novinek z minulého kola. Teď už se podíváme na sedmičku, tam jsou The Drums, ti naopak, i když se třemi šťastnými sedmičkami, protože minulý týden sedmé místo a sedm týdnů hitparádu opustí. It didn't matter.

A toto už je jedna z novinek z minulého kola, konkrétně pátá postupující londýnská zpěvačka, která si skrývá pod projektem X-Re Radio Station.

Slyšeli jste dnešní šesté místo a zároveň poslední postupující novinku z minula X-Free, což je zpěvačka Alena Tonra z kapely Daughter. 30. října její vyjde druhá deska Save S a právě single Radio Station ji předznamenal. A jinak teď se dostáváme k Warhouse. Belgický zpěvák Martin Devolder dnes naposledy se skladbou The Baby. 17. března se ovšem objeví v Praze. Což mi připomíná, že ještě vám dám jeden tip na koncert. My jsme si tady hráli Cult of Luna. Ty budou v Praze vystupovat 13. března, ale tady už je Warhouse.

Stále posloucháte Hitparádu na Rádiu 1 a my už se dostáváme vlastně ke čtvrtému místu, kde jsou The War on Drugs. Kapela dokončila svoje šesté album, zatím tady máme teda single s názvem Who's That. 3 týdny v Hitparádě, minulý týden 4, teďka taky.

0: I want to shoot this little man as he have no new to this never written of me right for that arrest. Now, if you have the kites of all you, I'm low.
1: Tady Rádio 1, máme svou čtvrté místo v hitparádě The War on Drugs a skladbu Who's That? V rychlosti si zopáknem, že hitparáda je vysílána vždy ve čtvrtek a v neděli. Hlasovat můžete od čtvrtka do čtvrtka. No a dneska nám hitparádu opustili vlastně skladby z žebříčku, protože všechny novinky postoupily. Soccer Mommy, Fugia and Miyagi, Liars, Erykah Badu and the Alchemist a Blonde Redhead ti uvolnili místo novinkám z minulého kola. Jako každý týden tady máme losovačku. Tentokrát tři šťastní hlasující z vás obdrží lístky na koncert britské hudebnice Arlo Parks. Ta bude vystupovat 21. listopadu v Arše Plus. Dnes jsou to Kamil Havelka, Martin Kiliš a Přemek Galera. Velice gratuluji všem třem jmenovaným pánům a užijte si koncert. Bývá takovou tradicí, že vždycky si tady vzpomeneme na nějakou skladbu. Minulý týden jsem tady měl hosty, tak ty mě vymysleli retro skladbu a teďka zase to na mě přišlo úplně z jiné strany. Koukám tady do našeho excelovského seznamu CDček v rádiu a vidím, že dle mého soudu Standa Zima tam hledal rapera Me Fi Me, což jsem si pak potvrdil, protože ho vlastně odehrál i ve své směně. A samozřejmě skladbu, kterou jsme mydlili v rádiu 1 na začátku 90. let, celkem dokola, ta se jmenuje Keep It Going. Doufám, že vám nebude vadit, že už dneska jednou v éteru zazněla. Vám nedělním určitě ne. A tehdy totiž Me Fi Me byl taková jako alternativa k tomu drsnému gangsta soundu rapu, který jsme pouštěli. A tak proč si nezaspomínat třeba právě s touhletou skladbou? Já osobně si nepamatuju, že bychom z té desky hráli cokoliv jiného, nebo respektive já určitě nikdy ne. Pojďme na to. Rok 1991, Me Fi Me, a deska One a skladba Keep It Going.

Fighting for You, Arab Strap, skotská dvojice, která přijede představit svoji novou desku Half Told Stories i do Prahy, konkrétně 22. listopadu. To bylo třetí místo a nyní dvojka, Bonobo, Talk to Me featuring Nicole Miglis, minulý týden tedy první místo.

No a toto už je první místo v hitparádě Rádia 1. Fontaines DC a Marianne. Fontaines DC budou hrát v Praze 30. října.

Skončila první skladba v pořadí hitparády Rádia 1 s datem 15. října a to byly opět Fontaines DC z Irska a skladba Marianne. Zítra vychází jejich nové album s názvem Dopamine Chamber, tedy zítra 16. října. No a teďka už jenom krátká rekapitulace dnešního pořadu.

0: Posloucháte Rádio 1.
1: Novinka první, Perfume Genius a Natural High. Skladba k divadelnímu tanečnímu představení. A tohle už je novinka od Bicep. Z nového EPčka Air a stejně tak se jmenuje i ta skladba. A velmi sympatický track s názvem Reality od Britky Lande Hecht je třetí novinkou. Zpěvák Devon Church a jeho skladba Vast Space zvolená jako novinka čtvrtá. A novinka pátá je trochu od podlahy, jmenuje se Private Lives a je od Death from Above 1979. Tohle už je americký producent, který si říká Bass a skladba The Fawn, 15. Track Goo Goo Gaga od Charlotte Edigeria byly se popula v produkci Solvex, 14. místo. Už 6 týdnů je žebříčku píseň Memory on the Run od Toki Monsta. Nyní na místě 13. A 12. obsadila naprosto výborná věc od Kate Nash, která se jmenuje Spilled Milk. Novinka z minula. A jak se mě minulý týden můj 17-letý syn zeptal, ty znáš Skeptu? 11. místo Skepta featuring Sucks and Jason Status Innocent Smile, taky novinka z minula. A já zase Toníkovi můžu kontrovat, jak to, že neznáš mou selektor. Aorta, mou selektor, 10. místo. Je dobré mít ve vysílání švédský metal a tak tomu je i teď se skladbou A Way Back od Cult of Luna, novinka z minula. Celkem sladká píseň od Tomora, čili od Toma Rowlandse a Aurory, Celebration, na místě 8. Taky novinka. Zitparádou se loučí The Drums na 7. místě ze 7 týdny a skladbou It Didn't Matter. X-Ray, novinka z minula, Radio Station, jinak zpěvačka kapely Daughter. A poslední týden je v hitparádě také Warhouse, The Baby, 5.

War on Drugs, Who's That, 4. Třetí místo patří dvojici Rapstrap v skladbě Fighting For You. Dvojka Bonobo, Talk To Me, featuring Nicole Miglis. A konečně místo první, Fontaine's DC, Marianne. A to je Zit Parády všechno, mějte se hezky a za týden naslyšenou u dalšího vydání Zit Parády.

0: Reklama Rádia 1.
1: Uber?
2: A Hrajs?
1: V Galaxii na Jižáku.
2: Uber a Hrajs.
1: Každé představení je premiéra.
2: Hrají si?
1: Šíma.
2: Lu.
1: Slovák.
2: Nikl.
1: Uber a Hrajs.
3: Uvádí Minor od 18. října.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
7: Zdar, tak co včera?
8: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
7: A přes co máš televizi?
8: No normálně, přes anténu.
7: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
8: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
7: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
9: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
10: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
11: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
10: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
12: Zatočte se spadaným listím v široké hrávě Fiskars Solid XL

To byly Coolest Brothers, Jesus and Mary Chain a jejich Sad Walking, nevím, jestli jsme to tady ještě nehráli. I pitomá chůze po chodníku může být cool. A připravena jest Linda's Head. Titulní píseň stejnojmenýho novýho alba kapely Helen. Je to klasický rockový trio a vlastně je to hluková bokovka Liz Harris aka Grouper. Funguje to velmi dobře a můžete to brát jako svého druhu upoutávku na Grouper. No a dneska nám to tak nějak vyšlo.

hezky kytarový, takže potom uslyšíte písničku, která od svého vydání v podstatě v rádiu hrána nebyla, nebyla v rádiu skoro nehratelná. My Bloody Valentine, Slow.

0: vynikající rychlost. A v chvále pomalosti budeme pokračovat. Vlastně tu celou dobu, nebo většinu času neděláme nic moc jiného.
1: No, občas nějaký Gun Club jsou trochu rychlejší, ale jenom občas.
0: Nyní teď přijdou newyorští elektrikáři.
1: Chvála starších stylů, Bory Electric, skladba Empty Words.
0: A potom Čistá krása z aktuálního alba Beth Orton a nádherná píseň I'll Miss You.
1: Tak málo kde má tak rozpoznatelný a přesvědčivý hlas. Jinak samozřejmě jako vždycky můžete psát, náš stálý posluchač Ondřej už píše, že je rád, že jsou nějaké jistoty, to znamená Sudý čtvrtek, Sleep Clubbing, fotbal Plzně a ještě má k večeři kuřecí nohy.

0: No a ještě se zase trochu vrátíme ke kytarám. Píseň pro nenarozené slunce, tak jak ji Madeleine Johnson nahrála ještě předtím, než se stala midwife, to znamená v podobě jako sister Grotto.
1: A jinak midwife je na turné, bude hrát na hradě i dost výjimečných míst. V listopadu je v Berlíně v kostele, na kterém je nápis Punk und Gott. A u nás bude hrát v galerii Uhelný mlýn na takovém jako malém festiválku. Jinak galerie Uhelný mlýn má i vlastní černou zmrzlinu.
0: No, což znamená, že to už teda jako midwife nestihne pokřtít Janě knihu, ale...
1: Je to od ní milé, kdyby přijela.
0: Ale můžem to využít, že tak zmrzlin je spousta, já jsem se ani jako nevěděl, kolik různých druhů podivných zmrzlin je, což když Jana tady ventilovala nějaké věci z té knihy, kterou připravuje, tak to bylo dost zajímavý a kniha...
1: Mě nevíš o tu nějakové zmrzlině z Islandu?
0: Kniha půjde do tisku, ale jestli ještě nevíte, tak můžete na hit-hitu Janě přispět. Máte na to poslední 3 dny a pokud to uděláte, tak Jana nespotřebuje všechny své peníze na tu knihu a bude si příští léto moci dát i nějakou zmrzlinu.
1: No, pravda je, že příspěvky jsou trochu pod očekáváním, ale já doufám, že si to pak třeba ještě někdo pořídí pod stromeček. Já myslím, že je to na každém, co to, není to jako příspěvek ve smyslu úplního loudění, jsou to předobjednávky knihy, jsou tam i různý zajímavý odměny.
0: Ponožky!
1: Tak, ponožky, že tam jedny zbyly.
0: Představte si, že si v létě dáte zmrzlinu nebo nanukáč a k tomu si vezmete ponožky prostě. Skvělý!
1: Ano, nic lepšího neznám. Každopádně budeme pokračovat dál radši s hudbou. Myslím si, že co by fundraiseri bychom se úplně neuživili. My tady nehrajeme úplně vlastně často filmovou hudbu, byť ty skladby, co tu z něj jsou občas dost jako náladový, ale dneska nastane přímo filmová hudba.
0: No, nám se sem vtírá i bez filmové hudby ten vymírající analogový svět. Dneska to bude svět upíru a kytar z filmu Only Lovers Left Alive.
1: Tak Jima Jarmuše, co znamená Squirrel, a Josef van Vissen. Takže nejdřív Sister Grotto a potom Squirrel.

0: To byl vzkaz z osmdesátek New Age Steppers, volný sdružení sformovaný kolem Adriana Sherwooda, píseň Got to Get Away. Je to vlastně předělávka Bima Shermana, který s ním mimo jiné taky spolupracoval, ale v podání Ariab ze Slits ta písnička získala hodně na nehostinné naléhavosti. No a potom to neveselý téma trošku ještě rozmnoží další předělávka.
1: Tak, Karla Delforna a skladba Eon, vytvěl původně hit australské kapely Sunny Boys z osmdesátek. Byl to takový jako banální popěvek a ono tomu dá jakousi perspektivu, která tam nebyla.
0: No a potom Los Angeleský projekt Monde UFO a jednoznačná píseň Lying on the Ground a další výzvu ke zpomalení a usebrání se nabízí píseň Hazama z čerstvého alba tria Vanishing Twin. A je to vlastně, Hazama je japonský výraz pro takový ten stav mezi, kdy člověk nic nedělá, mysl jen tak bloumá a to album je podle mě vynikající. Co na to zmrzlinářka Jena?
1: Mně se to líbí a jako obdivuju tuhle partu, jak oni vyberou vlastně hrozně málo zvuků, ale velmi širokýho spektra ze spousty nástrojů, vždycky vyberou jenom to, co tam tak ideálně patří. A pak s tím kouzlej. Jinak samozřejmě můžete psát, s čím kouzlíte vy. Zdravíme posluchače, který trpí, protože musí na nějaký popík zřejmě ze svojí paní, ale on to vydrží.

0: za masích moc povedený nový desky. No a když místo zpěvačky Kitty Lucas dáme Al Wootna a zachováme Valentinu Magaletti a Zongamina, tak jsou z Vanishing Twin najednou Holy Tank. Jak jsem sliboval, tak se taky stalo s novým albem Holy Tank k volbám a pro vás teď skladba Single Eyed. Musím říct, že poslední týden, 14 dní, co to vyšlo, vlastně se pak k tomu přidali ty Vanishing Twin, tak neposlouchám kromě tohle Twin Bandí skoro nic jiného.
1: To celkem chápu.

0: máme Splitko.
1: Což je další důkaz toho, co teď Jana řekla, že má se Splitkama pořád problém.
0: Ne, ne, nemám prostě Splitko, je Splitko, akorát, že ano. Někdo má příliš úzkou definici a skutečná Splitka nenazývá správným jménem. Nový album od švýcarské kapely Kiku. Má to dvě strany, jednu dostala k dispozici rapper Black Cracker a druhou v Berlíně pojednal Blixa Bargeld, takže nám sdělí své stížnosti popudlivého stánoucího muže na různou hudbu a hluk, která ho vyrušuje.
1: Jo, takže v Janině pojetí je Splitko album jedné kapely, kde na jedné straně zpívá víc jeden zpěvák a na druhý druhej, ale oba dva jsou na obou stranách, jenom takže takhle vypadá Splitko, no dobře.
0: Ne, Splitko je, když se to prostě rozdělí. A oni se to rozdělili, tudíž splitli.
1: Jo, takže celý ten nepořad je vlastně Splitko. No a jako...
0: V podstatě tak máme jako Splitklubbing máme.
1: Z potvrzení toho všeho, co tady
0: chci
1: říkáme
0: na a... Do Splitu.
1: Neměli bychom to říkat, tak zatleskáme třema rukama, což je píseň z nového alba dublinský čtveřice Gilaband. Není to úplně album do běžného vysílání, ale myslím, že je víc než hodno pozornosti. Je to docela osvěžící deska, i když to osvěžení není úplně příjemný.
0: A potom Klinik, You and I jako předzvěst nového alba.
1: A jako předzvěst taky předznamenání věcí dalších, takže tady přijdou do toho rock'n'rollu diskobiče, tak si těšte. Do I like the music outside my window in the middle of the night? No.

roam around the block, trying to find the people that dance

One.

0: A pokračujeme dál. Psychic TV natočili překrásnou poctu Janovi Curtisovi. Odzbrojující skladba, kde spoustu věcí říká Genesis Peerage za nás. Je to, myslím si, že až místy nadpozemské.
1: Takže Janino, rozblažení, jak ona říká, pro nás znamená v podstatě nejdelší skladbu v historii Sleep Clubbingu.
0: Pravdu, ublíženě. Já myslím, že to je jedině dobře. Myslím si, že můžeme hrávat delší věci častěji.
1: A... Už takhle, myslím, že ztrácíme kontakt.
0: Znovu se to ztrácí.
1: S posluchači.
0: Co znamená překladu pište nám, než se Petr zadusí. A my vám k tomu pustíme spojení kapel Hightone a Zenzail, neboli Zentone, a krásnou věc I Dub You Part 2.

0: Dám 8,5 minuty, co děláš?
1: Halo, halo, ještě jsme tady.
0: Nestrácejte.
1: Ještě jsme tady. I dub you, we dub you.

0: Zdravíme posluchače, který si přeje, abychom se nedusili, tak my se tady dusit nebudeme, plíže napjatě poslouchají.
1: No a my si neudušení odskočíme do kazetového světa. Irský projekt Rising Dump, za kterým stojí výtvarnice a muzikantka Michelle Doyle. To hudební jméno si vypůjčila od slavného britského sitcomu 70. let. No a přichází s velmi jasnou výzvou, kterou pochopíte, i když nechcete. A australský hudebník, taky kazetovej mák, taky vizuální umělec William Henry Myung z hudební dekonstrukcí Fruitman Bat.
0: Což zřejmě bude narážka na Fruit Batmana ze Simpsonu, takovou tu postavu, ve kterou se proměňuje pan Burns, tak či onak. Tady jsou Rising Dump a William Henry Myung. A pište nám, v co se proměňujete vy.

0: Posloucháte pořad Sleep Clubbing na Rádio 1 a doznívá Fruitman Bed. Tak, teď doznívá. Posloucháte pořád ještě Sleep Clubbing až do půlnoci plus minus, možná lehce přes. A čeká nás hrozně hezká věc, pro mě možná nejhezčí z celého tohohle dílu, i když těžko volit. Hudební rodina Felicity J. Lord z nového alba 4 Billion Life Friendly Bacteria, píseň Nilo. Budou k slyšení naživo už 4. listopadu v Punktu. A průvodní text tom koncertu hovoří o tom, že ty písně jsou nepravděpodobné a mně se zdají velmi pravděpodobné.
1: Takže jméno podle realitky a čekejte kvílející housle, klarinet a banjo v a tomto tracku, ale jinak těžko říct.
0: A jinak dotek genia ve více trackách.
1: No a pak píseň Good and Bad z aktuálního docela bipolárního debutu americké pětice Gash. A do trojice všeho dobrého, Primal Scream a skladba Badlands, což je taková jako navrstvená, podivně nahrnutá hudební tříšť, čímž odkazujeme zase jako k Janině knize. Na základ písně, jo, je to taková granita z písně Darklands a ta temná basová linka je od Mannyho ze Stone Roses, který tam byl nový v tu chvíli.
0: Tak a jinak kromě Stone Roses ještě měl projekt Freebase, což sice existovalo jen chvilku, ale bylo to super. Posloucháte Rádio 1, pořad Sleep Clubbing a čekají nás Felicity J. Lord.

0: Pokračujeme dál. Omerta Parta z Korziky, která spojuje poezii, krásu a zároveň odkazy na mafiánské praktiky a jiné různé temnější stránky lidského žití.
1: Kdyby se vám ten jazyk zdal nějaký divný, tak je to korzičtina. No a návrat ke zvučným kytarám z pečetě Jola Tengo v písni I was the fool beside you for too long s alba Extra Painful.
2: O ciucciarella, non sai quanto t'adoro, le tue bellezze, le tue collane d'oro. Ciucciarella inzuccherata,

To je půla v hraní s vinou, že občas strefíte jinou píseň. Takže tohle byla skupina Big Day Coming, už jste ji možná slyšeli, což ale nevadí. Teďka možná uslyšíte tu původní anonsovou I was the fool beside you too long. Uvidíme, schválně, třeba jo. Jinak posloucháte Sleep Clubbing číslo 108 na Rádiu 1. Rovnou vám můžu říct, že za 14 dnů vás čeká další a bude opět s bonusem s přidaným dalším dílem, který se bude přetáčet, takže si neplánujte žádné velké věci na příští pátek, protože pokud jste na přes příští pátek, pokud jste příznivci pořadu Sleep Clubbing, tak vás čekají dva. Tak schválně. Děláte ten gol?

Takže samozřejmě Big Day Coming, tak to byla píseň trošku navíc, kterou můžeme poslat do deštěm bičovaného rezortu do Turecka a teď už doufejme ta správná. Ano.

0: nastavuje vazby.
1: Tak sdělili jste.
2: Jako, jasně, chyba, ale chyba se dá napravit. Stažená vazba ne. No, sám přes to všechno, vazba. I feel so good, Spaceman 3.

0: To byl téměř, ale ještě ne úplně závěr Sleep Clubingu číslo 108.
1: A přijde poslední skladba, nebo chtěla jsi něco říct?
0: Jenom jsem ještě chtěla říct, že pokud si chcete to čekání na další díl zkrátit, tak si můžete pustit záznamy na Mixcloudu nebo obří playlist na Spotify, kde jsou tisíce skladeb, které tam zazněly. A můžete je sdílet, můžete to komentovat a tak dále.
1: Zazněli tam i tu. A jako poslední skladbu si dáme Evil Graham Lee, australský punkový pedal steel kytarista, což samo o sobě zní fakt skvěle. Člen legendárních The Triffids, který ale taky hrál s neméně legendárníma DKLF a teď v 72 letech vydal svoje první debutové album.
0: To je výzva.
1: A spolu s ním...
0: Natoč první album, máš ještě... Tahle ti napadá, asi se táty se už, ale ještě
1: spolu
0: máš...
1: Spolu s ním si zkusíme odpovědět na podle mě docela zásadní otázku. Is there any pedal steel in heaven? Mějte se hezky a příjemný zbytek večera.

0: ale tenhle přítel hodí, ten vám, že se zradí, já vím, ten krát musím rád.
1: Rádio 1 vás nikdy nezradí.
2: To taky není špatný.
3: Já jsem vzpomínám všechny slova.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.